0: Free Radio. Vždy první u toho, co letí.
1: Around the world.

0: Radio.
1: Fíjate.
0: Novinky.
2: Krásný den a příjemný poslech přeje Free Radio 107 FM. Já jsem Lukin a přináším novinky 1022. kola hitparády 107 Frýčka. Novinka s číslem 1, Lisa Sawadika. Novinka číslo 2, Marble Knights, Faruko a Juan Magan. Třetí novinka, Kampany, Clean Bandit.

0: Velké hitparády 107. Frýčka. Hlasovat pro ně můžete non-stop na známé adrese freeradio.cz/top107.
1: Hitparáda Freeradia a Lukáš Bartl.
2: Freeradio 107 FM.

Nejvíce kultovních retro hitů v brněnském éteru si vylaď každou neděli po 17. hodině na 107 FM. Retro Party Free Radio. Dobrý energii. Dobrý energii s tou nejlepší taneční muzikou. Free Radio 107 FM.

0: Technologie naživo. Biznis osobně. To je mezinárodní strojírenský veletrh. Více než 1300 průmyslových firm z celého světa předvede, co skutečně funguje v praxi. Digitální továrna. Robotická expozice. To nejlepší z automatizace i 3D Expo. MSV 2026. Od 6. do 9. října na výstavišti v Brně.
1: Free Radio 107 FM. Právě teď ti hrajeme.

0: se další prachy. Hledá se majitel.
1: A pátrání opět začalo.
2: Na Free Radio hledáme opět majitele ztracené 5000ové bankovky.
1: Je tvoje?
2: Dokaž nám to. Uhádni její sériové číslo a my ti ji vrátíme.
1: Ztracená bankovka Free Radio.
2: Pátráme od rána do večera na 107 FM.
3: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Aviváško Kolíno 74 dávek za novou běžnou cenu 89,90. Nebo Jarkapsle domičky 60 kusů za novou běžnou cenu 299,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Znáš ten pocit, když přijdeš domů a konečně se převlékneš do něčeho pohodlného?
5: Ne, vůbec nevím, o čem mluvíš.
4: Vážně?
5: Já mám Lelosy na sobě celý den.
4: Lelosy. Too comfortable to take off.

0: Free Radio. Lukyho vtípek. Lukyho vtípek.
1: Rozdíl mezi zamilovaným a ženatým mužem je naprosto jednoduchý. Zamilovaný muž nenachází slov, kdežto ženatý muž, ten už se ke slovu moc nedostane.
0: Lukyho vtípek na Free Radio.

0: Doraž na Bosch Pro Tour a zažij svět nářadí Bosch Professional v čele s novou řadou Expert. Těšit se můžeš na odborné rady i na občerstvení. Čekáme tě na mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně od 6. do 9. října. Bosch Pro Tour.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuře bez drobů, kilo za 49,90. A Pilsner Urquell půl litru jen za 25,90. Albert. Dle srovnání k 23.9.
2: Free Radio 107 FM. 107 FM. FM.

0: stejné hity po sobě. Rychle volej studio 790 107 107 a pěti kilčo na dvě hodiny kulečníku s pizzou je tvoje. Double Fíčka. Poslouchej a vyhrávej.
1: Yellowfish. Pizza, sushi, drinky a kulečník. V naší kuchyni vykouzlíme italskou pizzu i originální sushi. A všechno vám dovezeme klidně až domů. Yellowfish v Kohoutovicích. To jsou i firemní akce, oslavy a teambuildingy s možností rautu. Yellowfish. Přijď a uvidíš.

0: Měď stará, opalovaná, lakovaná nebo pocínovaná jen tento týden za 260 korun za kilo.
1: Barko, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
2: V Kauflandu najdete vše pro váš rodinný nákup. Například Bohemilk, plátkový sýr, 100 gramů za 24,90. Ariel, prací kapsle nebo gel, různé druhy za 399,90. A Bref, WC blok, různé druhy za 59,90. Až do 6. října. Kaufland.
3: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
4: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
5: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. V superjackpotu Sportky je 280 milionů korun. Sportka od Olvinu.
6: Free Radio. Kam vyrazit?
7: Pěkný pátek, zveme vás dnes do divadla. Pohádku Kubula a Kuba Kubikula uvádí Malá scéna Mahenova divadla v 10 hodin. Slavný muzikál Bídníci uvádí Hudební scéna Městského divadla Brno v 18 hodin a drama o mateřské lásce Její pastorkyně uvádí Činoherní scéna Městského divadla Brno v 19 hodin.
6: Free Radio 107 FM. Hrajeme nejvíc hudebních novinek.

0: Loran Wolf, Walk the Line. Dobré ráno, 6.57. Roman s vámi na 107 FM až opět do pravého poledne. Pětihodinovka toho nejlepšího startuje. Farúko, za chvilku novinka. Rád bude taky Sony Fodera, Becky Hill, no a dáme i nějakou vymazlenou zpátečku, co třeba Mojo Lady. Za 2:07 jdeme na kafčo, za chvilku mrkneme na kalendárium, co zajímavého přináší dnešní den. 2. října a taky omrkneme, kdo pak dneska slaví svůj svátek. Komu budeme blahopřát?
1: Free Radio, Free Radio, jediné opravdu taneční rádio v Brně.

0: Farouko, novinkový Madrid, 16 minut po 7. hodině. Adam, jdeme gratulovat. Kdo pak dneska slaví svátek, jdeme popřát, pojďme se na to podívat. Olivie 172, Olivie najdeme celkem v republice, v Brně 3. No a pokud se bavíme i o mužském rodě, tak je tam Oliver. Takže Oliver, na ty taky nesmíme zapomenout, pojďme se na ně mrknout. 4285 a v Brně jich najdeme 237. Takže Olivím i Oliverům všechno nejlepší.
1: Pohled do minulosti. Kalendárium Free
0: Radia. A mrkneme taky v rychlosti na kalendárium, co zajímavého přináší dnešní den. Je to 2. říjen. Tak mrkneme například do roku 1419. Proběhl pohřeb krále Václava, jeho tělo skončilo v kryptě z Braslavského kláštera. Roku 1870 Řím se stal hlavním městem sjednocené Itálie a roku 1965 nová operní budova Janáčkova divadla byla slavnostně otevřena v Brně Janáčkovou operou Příhody Lišky Bystroušky. Roku 1997 byla ještě podepsaná Amsterdamská smlouva. Narosky slaví právník, politik a bývalý ministr zdravotnictví Adam Vojtěch. Tuším, že ještě stále. Petr Štěpánek, herec, ten slaví taky narozeniny, anebo anglický zpěvák a hudebník Sting. Tak gratulujeme. Tiesto, za chvilku Beachback, Mojo, jako zpátečka o půl čerstvé zprávy s Petrou.

0: Mojo, lady, před námi čerstvé zprávy, přichází Petra, která nám řekne, co je nového za malý okamžik. Společně mrkneme raky na silnice. Dopravu děláte i vy, pomáháte nám. A to na telefonní lince 608 37 27 07 a nebo taky přes naši aplikaci, tam to máte strašně pohodlný, na pár kliků tam můžete namluvit hlasovku, kde jsou jakékoliv problémy. Aktuálně 7.30, pojďme se podívat, co je nového.
1: Dozvíš se to jako první v Brně. Zprávy Free Rádia.
2: Přeji hezký pátek. Teplárny Brno zahájily topnou sezónu, ve které poprvé pojede na plný výkon kotel na dřevní štěpku, umístěný v Maloměřicích. Palivo zajišťuje další z městských firem Lesy města Brna, a to zhruba ze čtvrtiny z vlastních zdrojů. Teplárny za stavbu nového kotle zaplatily 2,7 miliardy korun. 1,7 miliardy získaly z modernizačního fondu. 3 z 5 českých zaměstnanců podle průzkumu plánují do konce roku změnit práci. Nejčastěji změnu zvažují starší pracovníci v manuálních profesích nebo na manažerských pozicích. Hlavním důvodem k odchodu ze současné pozice je výše mzdy. Úterní útok na základní škole na severu Slovenska má druhou oběť. Lékařům se nepodařilo zachránit žákyni, která byla hospitalizovaná ve velmi vážném stavu. Po útoku nožem, při kterém zemřela i jedna učitelka, policie zadržela 13-letého žáka školy. Šelmy Brno v minulé sezóně vybojovali poprvé obě domácí volejbalové trofeje a před sobotním začátkem sezóny mají opět nejvyšší cíle. Po roční pauze se tým zkušených hráček v čele s reprezentační nahrávačkou Pavlou Šmídovou vrátí také do evropského vyzývacího poháru.
1: Víme, kde to houstne. Doprava Free Rádia.
0: Jdeme omrknout dopravu, jak to vypadá aktuálně. Pozor si dávejte na výjezdu Zvyškova v Olomoucké ulici. Je to směrem na Drysice, jsou tady záchranáři a policie u nehody osobního auta a cyklisty. Velmi opatrně, pokud tudy máte namířeno. Jak to vypadá v Brně? Páteční provoz klidnější, aktuálně koukám, že kolony se nám tvoří drobné mezi Bystrcí a Komínem. Koukneme ještě na dálnici D1, 178 km, tady pravý pruh, zasekaný kamiony. Jinak D2 aktuálně průjezdná bez komplikací, jdeme se mrknout ještě na Lipůvku. Mám tady drobnou kolonu mezi Lipůvkou a odbočením na Kuřim. Jinak Lažany, Závist, Milonice, zatím průjezdné bez komplikací. Šťastnou cestu, kdyby cokoliv, ozvěte se.
1: Dopravní linka Free Radia. Volej 608 37 27 07. Víme, jak bude. Počasí Free Radia.
0: Venku aktuálně pod mrakem. Meteorologové hlásili čtvrtek, pátek zataženo a bylo to poznat i po ránu. Ráno, když jsem vstával, říkám, ty bláho, to je tma, co se děje. No tak, oblačnost. 11 stupňů venku měříme, odpolední maxima 23 až 25. Sobota a neděle by měla být více sluníčková s teplotami kolem těch 25 stupňů. No a za chvilku vyrazíme na inline jízdu.

0: Žijeme Brnem s Free Rádiem. Přátelé, Fríčko má pro vás tip na dnešek, na tento pátek. Čeká nás totiž poslední letošní společná jízda Brnem na bruslích a kolech. Ještě taky z Brno online.cz. Ať máte brusle, kolo, koloběžku nebo longboard, přidejte se k nám. Vyrážíme údolím Svitavy směrem do Obřan. Pojedeme premiérově areálem Nové zbrojovky. Dáme si okruh na Cacovickém ostrově a také úseky cyklostezky podél řeky, kam se autem jen tak nedostanete. Jízdou nás doprovodí Městská policie Brno a Fríčko samozřejmě. Tak se na vás těšíme, sraz tento pátek, dneska v 17.30 na ulici Podnásepní v Brně. Pokud máte kolečkový brusle, longboardy, kola, koloběžky, vyražte dneska a i to počasí nám bude přát. 17.30 ulice Podnásepní, dneska velká jízda Brnem.
1: Free Radio, tvý brněnský rádio.
2: Nevíš, čím si vylepšit neděli?
3: Pojď, vezmu tě na chvíli zpátky do devadesátek.
4: Jeli bo DJ Bobo? Nebo co bys řekl na Paffendorf?
2: Už vím, jak na to. Pro ještě lepší den je tu retroparty s Markétou Hůčkovou.
4: Každou neděli si na Free Radio hrajeme od 17 do 20 to nejlepší z retra. Buď u toho.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuře v ceně 49,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 29,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A vepřové maso ve skle různé druhy 300 gramů za 39,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Technologie naživo, biznis osobně,

0: i 3D Expo.
1: MSV 2026.
0: Od 6. do 9. října na výstavišti v Brně.
2: Pravý podzim začíná v Drnholci. Svět dýní je v plném proudu. Největší výstava dýní na Jižní Moravě, plná barev, chutí, zábavy a podzimní atmosféry pro celou rodinu. Otevřeno máme denně od 10 do 20 hodin, v sobotu až do 21. Přijďte si užít podzim naplno. Svět dýní v Drnholci čeká právě na vás.
3: Silnice pod Řečkovickým mostem je zavřená. GG Gym ale není. I když teď pod Řečkovickým mostem neprojedete, do GG Gymu se dostanete bez problémů. Sejďte po Hapalově dolů, až k parkovišti a jste tam. Silnice může být zavřená. Vaše výmluvy na cvičení ale nechte doma. GG Gym. Hapalova 23 u Řečkovického mostu.
4: Míchejte s námi beton pro Brno. Cemex hledá parťáka pro provoz betonárny. Čeká vás skvělý tým, jistota a zázemí mezinárodní společnosti. Máte vztah k technice? Přidejte se k Cemex. Volejte i hned. 800 11 12 12.
5: B2Cannes. Filmová přehlídka z Berlína, Benátek a Cannes je zpět. 13. ročník přinese oceňovaný thriller Minotaur režiséra Andreje Zvjagenčeva, hypnotickou noir Odysseu, její soukromé peklo od Nikolase Windinga Refna, nebo romantickou tragikomedii Žádní dobří muži režisérky Shabanu Sadat. Filmová přehlídka B2Cannes od 7. do 14. října v kinech po celé republice. Více informací najdete na b2can.cz.
6: Zdravíčko, sousede. Založíte mě. Já jsem se rozhodl proměnit loďi v úžasnou zimní zahradu a ještě bychom chtěli zmanžet. No tak nic, no.
7: Půjčte si raději u nás. Komerční banka. Více na kb.cz.
8: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
9: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
10: Ahoj! Eurojackpot nám stále drží. Dnes hrajeme o víc než 2,5 miliardy. To si přece nemůžete nechat ujít. Je to šance být na věky za vodou. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
11: Free Radio. Free Radio.

0: Vyhněte se těmto situacím.
1: Nadešel čas na pravidelnou kontrolu vašich vozů před zimní sezónou.
0: Nezapomeňte zkontrolovat kvalitu autobaterie, funkčnost brzd a stav provozních kapalin.
1: Šťastnou cestu vám přeje Free Radio.
2: Hledáte nové auto, motorku nebo servis, na který se můžete spolehnout? Zastavte se v Autonově. Najdete u nás skladové modely Škoda a přes 200 prověřených ojetých vozů. Postaráme se o prodej i servis motorek KTM a GasGas. Samozřejmostí je autorizovaný i pozáruční servis vozů Škoda, Volkswagen i Volkswagen užitkové, včetně oprav po nehodě. Autonova. Už více než 50 let na Masné u Zvonařky. Více na autonova.cz.

0: Lonely. Tohle byly Nova Space, aktuálně 7 hodin 57 minut.
1: Akce týdne Kovošrotu Barco. Měď stará, opalovaná, lakovaná nebo pocínovaná jen tento týden za 260 korun za kilo. Barco, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
0: A pojďme ještě omrknout kulturní akce. Krom inline jízdy, která se koná dnes 17.30 na ulici Pod Násepní, tady mám pro vás spoustu dalších tipů.
2: Free Radio. Kam vyrazit?
3: Zveme vás do brněnského kina Lucerna na snímek Pravda nebo lež. Tento napínavý psychologický thriller podle slavného románu vypráví o úspěšné spisovatelce a začínající autorce, která dostane nabídku dokončit knihy jako anonymní autorka a proto se dočasně přestěhuje na odlehlé rodinné sídlo. Během pobytu ale narazí na rukopisy, které vypadají jako tajné autobiografické zápisky a ty jsou dost děsivé. Psychologický thriller Pravda nebo lež v brněnském kině Lucerna v pátek 2. října 19.45.
0: A z další hitu Katsa je Animal. Hrát bude taky novinková Natasha Bedingfield Dat. A nebo Kate Ryan Libertine. Za chvíle smrkneme do Brna, co nového? A Janča Hubová nám představí aktuální kino novinky.
2: Free Radio 107 FM. Hrajeme nejvíc hudebních novinek.

0: John Newman, Love Me Again. Přátelé, ta ranní dopravní špička startuje v pátek později.
1: Víme, kde to houstne. Doprava Freeride.
0: Už teď můžu říct, že postojíte mezi Lažany a Lipůvkou. Už se nám vytvořila kolona Klasika. Dávejte na to pozor. Podobně to vypadá taky mezi Čebínem a Kuřimí. Tady vidím u nového obchvatu, tak u toho kruháče už je kolona ve směru na Kuřim. Opatrně. V centru města Brna už nám to pěkně zčervenalo. Koukám ještě mezi Bystrcí a Komínem, kdo jede směrem na Žabovřesky, tady taky postojíte v koloně. A pozor na bouračku, která je na ulici Svatoplukova. Osobní auto tady se srazilo s nákladním. Mohli by bránit celé šířce vozovky, tak na to dávejte pozor. Na místě by měla být policie České republiky. Jinak dálnice D1 aktuálně od exitu 178 Ostrovačice v pravém pruhu kolona kamionu a ještě si jdeme podívat taky od Vyškova na Brno. Tady vidím, že dneska je to v pohodě. Holubice projedete bez komplikací. Teda alespoň mě to tady znázorňuje ta naše dopravní mapka. Kdyby tomu bylo jinak, tak nám zavolejte. Díky moc.
1: Dopravní linka Free Radia. Volej 608 37 27 07. Víme, jak bude. Počasí Free Radia.
0: Dneska zakaboněno, s teplotami odpoledními, ale vysokými. 25 stupňů Celsia. V sobotu a neděle potom oblačno až polojasno, teploty 23 až 25 stupňů, ale mělo by být více sluníčka.
1: Free Radio. Hudební.

0: Zůstane zachovaný průjezd jedním pruhem a po Bauerově a Žabovřeské mezi Křížkovského a Kamenolomskou se bude jezdit v režimu 1+1. Ne, Kamenomlínskou, pardon, Kamenomlínská. Objízdná trasa ve směru na Svitavy a Královo pole povede přes Jihlavskou, Vídeňskou, Poříčí, Křížkovského a Bauerovou a opačným směrem se po ní řidiči dostanou i k výstavišti. Tak pozor na to. To nám docela zkomplikuje dopravu, zejména těm, co třeba jezdí na kampus nebo do špitálu a tak dále. Od 12. do 20. 12. říjen až 20. listopad 40-denní uzavírka pisáreckých tunelů a hlinek. Dávejte na to majzla. Burak Jeter, Pink, za chvilku Radimental a bude tu i Kate Ryan.
1: Free Radio, free brněnský radio. Radio. Free Radio.

0: je Kate Ryan. Liberty na rok 2038:30. Zprávy od Petry, pojďme se podívat, co je nového. Za chvilku společně mrkneme na dopravu i počasí a chystáme pro vás soutěž. Mám tu pro vás na poslední chvíli, a není to na poslední chvíli vlastně, dneska se hraje zápas Kometa Brno a my máme pro vás lupeny zadarmo. Kometa přivítá na svém ledě Mladou Boleslav dneska v 18 hodin a můžete tam jít, protože já tady mám pro vás ještě lístky.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuře v ceně 49,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 29,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A vepřové maso ve skle různé druhy 300 gramů za 39,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
3: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
4: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. V superjackpotu Sportky je 280 milionů korun. Sportka od Olvinu.
5: Dozvíš se to jako první v Brně. Zprávy Free Rádia.
6: Přeji hezké ráno. V Červeném kostele se dnes bude konat slavnostní koncert. O 16.30 tam zahrají a zaspívají vidící i zrakově handicapovaní účastníci tmavomodrého festivalu. Jako hosté vystoupí i profesionální umělci jako Irena Pol Houkalová, Vojtěch Nýdl, Eva Nýdl a Pavel Borský. Vstup je zdarma. Případné dobrovolné příspěvky poputují na činnost nadačního fondu Magdaleny Kožené. Maximální prodejní cena nafty u čerpacích stanic dnes klesla o 14 haléřů na 48 korun 58 haléřů za litr. Cena benzínu se snížila o 22 haléřů na 45,92. Vláda bude ceny pohonných hmot regulovat zatím do konce října. Z Floridy včera odstartovala raketa společnosti SpaceX se dvěma americkými astronauty, jedním kanadským astronautem a ruským kosmonautem. V rámci mise Crew 13 stráví 6 měsíců na mezinárodní vesmírné stanici. Dres legendárního basketbalisty Michaela Jordana z finálové série NBA ze sezóny 1997-98, pro kterou se vžil název Last Dance, se vydražil za rekordních 12,26 milionů dolarů, tedy zhruba 264 milionů korun. Stal se tak nejdražším basketbalovým památečním předmětem v historii.
5: Víme, kde to houstne. Doprava Free Rádia.
0: A jdeme omrknout dopravu, kde pak máme komplikace. Vidím stále Svatoplukova. Je to u sjezdu z Židenické. Tady se střetlo osobní auto s nákladním. Na místě policie, dávejte pozor. To je aktuálně teď jediná bouračka v Brně. Jinak klasika po ránu, provoz, zdržení. Očekávejte ve Štyřicích na ulici Vídeňské, kdo jede směrem na Mendlovo náměstí. Drobná kolona je taky na úvoze nahlášena. Koukám, Křenka Olomoucká, Zvonařka Dornych, taky postojte nějakou chviličku. Šťastnou cestu, kdyby něco, zavolejte.
5: Dopravní linka Free Radia. Volej 608 37 27 07. Víme, jak bude. Počasí Free Radia.
0: Teplota ukazuje 13 stupňů, odpoledne o 10 víc, 23 až 25. Jinak zataženo, o víkendu má být slunečno.

0: Free Radio. Lukyho vtípek. Lukyho vtípek.
1: Co je film se šťastným koncem? To je, když jsou všichni diváci šťastní, že už skončil.
0: Lukyho vtípek na Free Radio.

0: Miley Cyrus, End of the World.
1: End of the World, Miley, 8.40. Sliboval jsem čerstvý kinonovinky, pojďme se na ně podívat. Janča Hubová každou neděli připravuje to nejnovější, na co chceme. Vás, frýčkaře, pozva do kina, co rozhodně stojí za to. Tady je další z nich.
2: Free Radio, novinky v kinech.
3: V kinonovinkách tento týden je i americký animák Zapomenutý ostrov, který vypráví podmanivý příběh dvou nejlepších kamarádek Joe a Risey, které na prahu dospělosti projdou tajemným portálem a ocitnou se ve fantastickém světě plném kouzelných stvoření. Radost z objevování magického ráje však rychle vystřídá kruté poznání, že cenou za návrat do lidského světa je ztráta veškerých společných vzpomínek. V napínavém závodě s časem musí dívky najít způsob, jak uniknout z neznámého ostrova dříve, než jedna na druhou navždy zapomenou a jejich celoživotní přátelství zmizí v nenávratnu. To je ve zkratce fantasy animák Zapomenutý ostrov.
4: Znáš ten pocit, když přijdeš domů a konečně se převlékneš do něčeho pohodlného?
5: Ne, vůbec nevím, o čem mluvíš.
4: Vážně?
5: Já mám Lelosy na sobě celý den.
4: Lelosy, too comfortable to take off.
6: Vše, co potřebujete, najdete v Kauflandu. Například Harmony toaletní papír 30 rolí za 139,90. Jaro prostředek na nádobí 2 kusy v balení za 139,90. A Somat kapsle do myčky různé druhy za 269,90. Až do 6. října. Kaufland.
7: Doraž na Bosch Pro Tour a zažij svět nářadí Bosch Professional v čele s novou řadou Expert. Těšit se můžeš na odborné rady i na občerstvení. Čekáme tě na mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně od 6. do 9. října. Bosch Pro Tour.
8: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
2: Free Radio 107 FM. 107 FM. FM.

0: Ray Carmack, Just Be Good To Me. Dobré ráno. 8.55. Aktuální čas, 9. se blíží, za chvilku krimi.
1: Akce týdne Kovošrotu Barco. Měď stará, opalovaná, lakovaná nebo pocínovaná, jen tento týden za 260 korun za kilo. Barco, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
0: A pojďme mrknout, kam vyrazit.
2: Free Radio, kam vyrazit.
3: Pěkný pátek, zveme vás dnes do divadla. Pohádku Kubula a Kuba Kubikula uvádí malá scéna Mahenova divadla v 10 hodin. Slavný muzikál Bídníci uvádí hudební scéna Městského divadla Brno v 18 hodin a drama o mateřské lásce Její pastorkyně uvádí činoherní scéna Městského divadla Brno v 19 hodin.
0: Nejnovější hity chystáme. Tohle je nový Galantis. 1, 2, 3, 4. Budeme počítat do 4. Rád bude i Felicia, anebo One Track Mine, I Like You, zpátečka. A k tomu za chvilku vyrazíme na případy, omrknout případy strážníků Městské policie Brno a koukneme taky za státní policií.
2: Free Radio.

0: jak to vypadá s dopravou, omrkneme v tenhle ten okamžik. Přátelé, stále probíhá došetřování dopravní nehody na Svatoplukové ulici, dávejte pozor. Už by tam nemusela být ani policejní hlídka. Dneska provoz plynulý, koukám se v centru města Brna, drobné zdržení, teď aktuálně na ulici Vídeňská. Zdržení je ještě na Milady Horákové a kolem Moravského náměstí. Co se týče hlavních tahů, mrkneme, jak vypadá aktuálně průjezd Lipůvka. Tady vidím, že už je to bez komplikací, podobně to vypadá i mezi Čebínem a Kuřimí. Dálnice D1 od 178. kilometru od Prahy na Brno, tady je kolona kamionů v pravém pruhu. Opačně od Vyškova, kdo jede aktuálně, tady je to bez komplikací. Šťastnou cestu, kdyby cokoliv, zavolejte.
1: Dopravní linka Free Radia. Volej 608 37 27 07. Víme, jak bude. Počasí Free Radia.
0: Jak to vidí meteorologové, teploty by měly vyšplhat dnes na hodnoty 23 až 25 stupňů Celsia. Má být střídavě oblačno. Občas vykoukne sluníčko, ale zítra a v neděli toho sluníčka bude víc. Teploty podobné 23 až 25.
1: Free Radio. Hudební novinky. To, co

0: Repeat it, tady u nás na Free Radio 107 FM. Přátelé, startují krimi zprávy. Máme přesně 13 minutek po 9. hodině. No a jdeme se podívat za strážníky Městské policie Brno. Co řešili za případy? Na telefonu připravený Jakub Ghanem.
1: Krimi zprávy Free Radio. Horká linka. Horká linka.
2: Dobré páteční dopoledne posluchačům do studia Free Radio. 70-letý muž z Brna včas přerušil práci na pozemku, když se v tomto týdnu snažil vykopat ze země pařez. Natrefil totiž na zrezivělý předmět a domníval se, že by se mohlo jednat o válečnou munici. Svoje obavy zatelefonoval na místní služebnu městské policie a hlídka v zápětí od jeho chaty potvrzovala do vysílačky, že v hlíně skutečně leží pravděpodobně minometný granát. Strážníci muže doprovodili do bezpečné vzdálenosti a společně s hlídkou poříční jednotky městské policie zajišťovali prostor, aby předmět nemohl nikoho ohrozit. Brzy dorazili policisté i s pyrotechnikem a ten nález odborně zabezpečil. Přeji pěkný pátek a vydařený víkend.
1: Free Radio. Free Radio. Free Radio. 107 FM.

Mašery 920, krimi zprávy pokračují, pojďme se podívat teď za brněnskými kriminalisty na telefonu, nachystaná paní Petra Hrůzová, jdem se podívat na horkou linku, za chviličku je to tady.

0: Disco, známá klasika od Colors, tady u nás na Free Radio, 9 hodin 23 minut. Pojďme na ty krimi zprávy slibované. Petra Hrůzová připravená a je tady jedna skvělá pozvánka, pokud nevíte, co plánovat, tak už to máte naplánovaný. Nastražte uši.
1: Krimi zprávy Free Radio. Horká linka. Horká linka.
2: Pěkné dopoledne všem posluchačům. Rádi bychom vás pozvali na první ročník preventivní akce Čtyřkolky s rozumem, aneb i offroad má svá pravidla. Akce startuje už zítra 3. října v 11 hodin v motokrosovém areálu Vranov. Představí se složky integrovaného záchranného systému se svou technikou, kterou využívají v terénu. Těšit se můžete i na dynamické ukázky. Chybět nebude ani představení správného vybavení. O tom, co se v lese smí a nesmí, si budeme povídat s odborníky z organizací Lesy České republiky a školního lesního podniku Křtiny. O show se postará Adam Bezděk, několikanásobný mistr offroad maratonu a Tomáš Hruška. A nezůstaneme jen u dívání. Budete si moci vyzkoušet připravené jízdy zručnosti. Tak zítra od 11 hodin se na vás budeme těšit. Přeji hezký den a příště zase naslyšenou.

0: One Track Mind, I Like You, máme 9.30 aktuálně. Zprávy připravuje Petra, jdem se podívat, co nového pro nás připravila za chvilku doprava a koukneme i na počasí.
1: Dozvíš se to jako první v Brně. Zprávy Free Rádia.
2: Přeji hezký pátek. Zítra začne oprava povrchů na úvozu, která se bude týkat úseku od Pekařské po křižovatku Údolní. Práce budou probíhat po etapách do 4. listopadu. V jednotlivých etapách se změní průjezd po úvoze i možnosti odbočení, a to v úseku Pekařská Údolní. Provoz zůstane zachován obousměrně v režimu 1+1. Úplná uzavírka bude platit pouze tuto sobotu a neděli. Česko má zatím prvních 500 tisíc dávek vakcín pro blížící se chřipkovou sezónu. Očkovací látka pro děti dorazí ale až ve druhé polovině listopadu. Loni očkování proti chřipce podstoupilo přes 825 tisíc Čechů, což je zhruba 7,5% populace. Ze seniorů se nechal očkovat každý čtvrtý. Americký režisér Woody Allen začne v pondělí v Madridu natáčet svůj nový film. Radnice a vedení madridského regionu na snímek přispějí dohromady 73 milionů korun. Jako podmínku si ale stanovili, že název filmu bude obsahovat slovo Madrid a že snímek se bude natáčet v hlavním městě a v madridském regionu. Z české fotbalové reprezentace před venkovními zápasy Ligy národů ve Španělsku a v Anglii vypadl záložník Adam Karabec. 23-letý kapitán pražské Sparty musel kvůli zranění kotníku vynuceně střídat v úterním domácím utkání s Anglií a na zbylé dva duely probíhajícího srazu se nestihne dát do pořádku.
1: Víme, kde to houstne. Doprava Free Rádia.
0: Jdem se taky mrknout, jak vypadá provoz aktuálně. Vidím, že Brno je teď bez dopravních nehod. Kolony taky nejsou, provoz celku plynulý, drobné zdržení v Židenicích očekávejte, a to je na ulici Táborské, tady to bývá. No a co se týče Štířic, teď aktuálně drobná kolona je nahlášena od ulice Strážní, vlastně od Alberta k ulici Vinohrady, dávejte na to pozor, ve směru na Mendlovo náměstí. Šťastnou cestu, kdyby cokoliv, volejte nebo použijte naši aplikaci, díky.
1: Dopravní linka Free Radia. Volej 608 37 27 07. Víme, jak bude. Počasí Free Radia.
0: 13 stupňů, ne, 15, už v centru. 23 až 25 odpoledne má být zataženo. Sobota a neděle potom slunečno a teploty opět podobné. 23 až 25, noční teploty kolem 6-7 stupňů.

Global DJs, Hey Girl, Shake It. Na Free Radio, 9 hodin 38,5 minutky. Koukám na osobnosti, dneska bude z čeho vybírat do tajemného filmu. Tak například 61. narozeniny slaví dnes Josef Polášek, herec, taky 72. Roman s kamenem, anebo 78. dneska slaví Petr Štěpánek. Tak co? Vyberme někoho z těchto herců, abychom vybrali tajemný film, který tu bude už během pár minut. Když se koukám na hodinky, za nějakých 25 minutek prozradíme první nápovědu, tak si na ní počkejte. Free Radio.

0: vysílání. Vychytej výherní signál a ukaž, jak budeš kometě fandit. Kometa! Za odměnu tě frýčko dostane přímo na domácí zápas Komety Brno. Free Radio. Vyplatí se poslouchat.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuře v ceně 49,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 29,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A vepřové maso ve skle různé druhy 300 gramů za 39,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Silnice pod Řečkovickým mostem je zavřená. GG Gym ale není. I když teď pod Řečkovickým mostem neprojdete, do GG Gymu se dostanete bez problémů. Sjeďte po Hapalově dolů až k parkovišti a jste tam. Silnice může být zavřená. Vaše výmluvy na cvičení ale nechte doma. GG Gym. Hapalova 23 u Řečkovického mostu.
3: Finální výprodej ve velkém stylu. Výprodej značkové obuvi ve Sportissimu právě vrcholí. Vyberte si boty na sport i volný čas už od 299 korun. Nakupujte na prodejnách nebo online. Sportissimo. Život v pohybu.
4: Technologie naživo. Biznis osobně. To je mezinárodní strojírenský veletrh. Více než 1300 průmyslových firm z celého světa předvede, co skutečně funguje v praxi. Digitální továrna. Robotická expozice. To nejlepší z automatizace i 3D Expo.
5: MSV 2026.
4: Od 6. do 9. října na výstavišti v Brně.
6: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
7: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
8: Ahoj! Eurojackpot nám stále drží. Dnes hrajeme o víc než 2,5 miliardy. To si přece nemůžete nechat ujít. Je to šance být na věky za vodou. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
9: Free Radio 107 FM.

0: Vyhněte se těmto situacím.
1: Nadešel čas na pravidelnou kontrolu vašich vozů před zimní sezónou.
0: Nezapomeňte zkontrolovat kvalitu autobaterie, funkčnost brzd a stav provozních kapalin.
1: Šťastnou cestu vám přeje Free Radio.
2: Zima za rohem? My dobijeme baterii, vy dobijete energii na horách. My zkontrolujeme brzdy, vy zabrzdíte na horkou čokoládu. Využijte zimní servisní prohlídku za akční cenu a širokou nabídku kol z e-shopu Škoda. Objednejte se ještě dnes.
3: Autonova Brno, na ulici Masná. Váš autorizovaný servisní partner Škoda. www.autonova.cz.
4: Tajemný film už za chvíli.

0: Akce týdne Kovošrotu Barco. Měď stará, opalovaná, lakovaná nebo pocínovaná jen tento týden za 260 korun za kilo. Barco, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
1: A když se podíváme na hodinky, 9.55 přesně. Přátelé, pokračujeme, desátá se blíží a s desátou budeme hledat tajemný film. Už je nachystaný, už je připravený, no a na vás je potom jenom, abyste vychytali všechny nápovědy a poté čtvrté se ozvali sem k nám na studiovou linku 790 107 107 a prozradili, jaký jsme to dnes hledali film. Taky se určitě ptáte, jaká bude připravena výhra pro vás. No, mám tady pro vás dva lupeny na hvězdárnu. A to se vyplatí. Za chvilku prozradím první nápovědu do té doby. Skvělá muzika, bude tu Robin Schulz. Zahraje taky novinkový Faruko a Juan Magan. A dáme zpátečku, já tak rád trsám. Olivie a Oliver dneska slaví svůj svátek, pokud ve vašem okolí máte někoho s tímto jménem. Tak na ně nezapomeňte a popřejte všechno nejlepší.
2: Free Radio 107 FM. Hrajeme nejvíc hudebních novinek.

Hava novinka, Farouko a Juan Magan, Marble and Ice. Máme 5 minut po 10. dopolední a jdeme na první nápovědu z tajemného filmu. Tajemný film. Tajemný film. Na Free Radio. Mám tu pro vás dnes připravený film, který se natáčel v době Československa roku 1971. A je to historický dobrodružný snímek. Historický dobrodružný film. Docela velký procentuální hodnocení, tady koukám, více jak 80%. No, tak první nápověda tímhle u konce, za chvilku dáme druhou, třetí, po zprávách čtvrtou, poslední, no a pak budeme nadělovat lupeny na Hvězdárnu Brno zadarmo.

0: Need film. Tajemný film. Na Free Radio.
1: A jdeme na nápovědu číslo 2 z tajemného filmu na Free Radio 107 FM. Tak, přátelé, pojďme se podívat, kdy jsme tento snímek mohli poprvé vidět v televizi. On nebyl v kinech, oni ho vysílali v televizi 25. prosince, teda na první svátek vánoční, roku 1971. Ho uvedla tehdy Československá televize, ho vysílala. Můžu vám ještě prozradit, že po uvedení tohoto filmu se hlavní herec, který zde hraje hlavní roli, stal idolem 12letých faninek, kterému denně psali a posílali stovky dopisů, až se údajně pošťačka zařekla, že mu dorušovat poštu nebude, protože to nemohla unést. To je docela zajímavý. Jméno hlavního herce zatím neprozradím, to by bylo ještě, nebo to ještě brzo. Teprve dvě nápovědy venku. Třetí prozradíme za chviličku. Teď Robin Schulz a hrát bude i Scooter.
0: Free Radio. Free Radio. Free Radio. 107 FM.
2: Nastraž uši. Tahle novinka si zaslouží.

0: film. Tajemný film.
1: Tajemný film. Jdeme na nápovědu číslo 3. Máme přesně 19 minut jak po 10. Přátelé, ta třetí nápověda bude strašně rychlá, protože dneska hledáme československý dobrodružný, trochu i historický film z roku 1971, který je natočen podle knižní předlohy od Marka Twaina. Ano, je to podle románu od Marka Twaina. A tohle si myslím, že je velká nápověda. Velká. Třetí v pořadí, čtvrtou dáme za chviličku, teď Purple Disco Machine, za chvilku NSYNC, nebo taky Real to Real, I Like to Move It, jako zpátečka z roku 1993 na Free Radio. No a chystáme pro vás čerstvé zprávy, už za pár minutek.

0: Turilo, I like to move it, move it. Já takhle rád trsám. 10.30, aktuální čas, seřiďme hodinky.
1: Akce týdne Komošrotu Barco. Měď stará, opalovaná, lakovaná nebo pocínovaná jen tento týden za 260 korun za kilo. Barco, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
2: Dozvíš se to jako první v Brně. Zprávy Free Rádia.
3: Pěkné dopoledne. Teplárny Brno zahájily topnou sezónu, ve které poprvé pojede na plný výkon kotel na dřevní štěpku umístěný v Maloměřicích. Palivo zajišťuje další z městských firem Lesy města Brna, a to zhruba ze čtvrtiny z vlastních zdrojů. Teplárny za stavbu nového kotle zaplatily 2,7 miliardy korun. 1,7 miliardy získaly z modernizačního fondu. Opozici se ani na druhý pokus nepodařilo ve sněmovně svrhnout koaliční vládu Andreje Babiše. Proti vyslovení nedůvěry vládě hlasovali podle očekávání přítomní poslanci všech tří koaličních stran. Debata zabrala 3 jednací dny a celkem trvala zhruba 27,5 hodiny čistého času. Řeky po celé Evropě letos v létě zaznamenaly nejnižší letní průtoky za více než 30 let. Uvedla to služba Evropské unie pro sledování klimatu Copernicus. Letošní léto se podle ní v Evropě vyznačovalo extrémními vlnami veder a suchy, přičemž na konci sezóny rekordních 52% kontinentu čelilo velmi silné tepelné zátěži. Matyáš Vacek nebude startovat na nadcházející mistrovství Evropy silničních cyklistů v Lublani. Jeho původní plány zmařilo poranění nosu, který si zlomil při pádu v neděli během silničního závodu mistrovství světa v Montrealu. Evropský šampionát se ve slovinské metropoli koná ode dneška do středy.
2: Víme, kde to houstne. Doprava Free Rádia.
0: A jdeme omrknout dopravu, jak se jezdí v Brně. Vidím, že nemáme zde žádné bouračky. To je důležitá zpráva. Nebouráme, musím pochválit. Kde máme ale komplikace, tak to je v Židenicích na ulici Táborská. Tady vidím stále, že máme nahlášenou kolonu. Podobně to vypadá taky na opuštěné Zvonařce na Dornichu, na ulici Křenové. Tady máme taky nahlášenou drobnou kolonu, ale je to, dá se říci, zdržení na pár minutek. Na D2 těsně před nájezdem na D1 na 196. Tady vidím zdržení maximálně 2 minutky v koloně. Dneska je ten provoz plynulý, klidný, tak si ho užívejte a kdyby cokoliv, ozvěte se buď na telefonu nebo přes naši aplikaci.
2: Dopravní linka Free Radia. Volej 608 37 27 07. Víme, jak bude. Počasí Free Radia.
0: Jak to vypadá venku? Zataženo, teplota ale stoupá. Aktuálně venku měříme 18 stupňů Celsia, odpoledne 23 až 25. Sobota, neděle potom více sluníčka a teploty zůstanou podobné. 23 až 25. V noci očekáváme teploty kolem 6 stupňů.

0: film. Tajemný film. Na Free Radio.
1: Tak jsme se dočkali. Poslední nápověda z tajemného filmu. Přátelé, už jsem tady zmiňoval, že dneska 72. slaví Roman z Kamene. A Roman z Kamene, to je právě ten herec, který tady hraje hlavní roli. Hraje tu dětskou roli a právě on se stal idolem těch 12-letých faninek. Já jsem se koukal na fotky, jak vypadal. Hele, roztomilej byl, v pohodě. Tak, stačí.
0: Tajemný film.
1: Teď můžete volat studio. Máme odblokovanou telefonní linku a soutěžíme o vstupenky na Hvězdárnu Brno. Kdo nám prozradí správný název dnešního tajemného filmu? Že by to bylo složitý, no, dá se to vyhledat třeba i na Google. Víte co, já vám ještě pár vteřin dám. Ono není potřeba nakonec. Podívejte se, někdo nám volá. Kdo pak tam? Dobrý den.
2: Dobrý den, Michal.
1: Michal, Michale, jaký jsme hledali tajemný film, prosím?
2: Myslím si, že to byli Páni kluci.
1: Myslím si, že to byli Páni kluci. Tak jdem se podívat, zdali tato odpověď je správná. Páni kluci... To nebyli.
2: Ne.
1: Bohužel.
2: Kuda.
1: Michale, díky za tvůj tip, měj se krásně. Ahoj, čau.
2: Já taky, čau.
1: Přátelé, tak to nevyšlo. Ještě počkáme pár vteřin, jestli náhodou někdo z vás neví tu opravdu správnou jedinou možnou odpověď. Já vidím, že další volající. Kdo pak je tam? Dobrý den.
3: Jana.
1: Kdo pak? Kdo pak? Haló, slyšíme se? Tak nic. Tak se neslyšíme. Víte co? Já vám to prozradím. Dneska, přátelé, jsme hledali film, který se jmenuje Princ a chuďas. Princ a chuďas. Československá dobrodružná historická, ani ne komedie, ale spíš historický film z roku 1971. V hlavní roli Roman z Kamene. Tak gratulujeme k těm narozeninám a lupeny na Hvězdárnu si necháme na příště. Ašera Pitbull, za chvíli ještě budeme nadělovat lístky na Kometu Brno, která přivítá dnes na svém ledě hráče Mladé Boleslavy v 18 hodin. Tak mám tady dvojice luponů. Držte vlnu, za chvilku pustíme signál.

0: si ho zahrát od pondělí do čtvrtka po 17. hodině. Freebox Free Radio.
1: Doraž na Bosch Pro Tour a zažij svět nářadí Bosch Professional v čele s novou řadou Expert. Těšit se můžeš na odborné rady i na občerstvení. Čekáme tě na mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně od 6. do 9. října. Bosch Pro Tour.
0: Míchejte s námi beton pro Brno. Cemex hledá parťáka pro provoz betonárny. Čeká vás skvělý tým, jistota a zázemí mezinárodní společnosti. Máte vztah k technice? Přidejte se k Cemex. Volejte i hned. 800 11 12 12.
2: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
3: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
4: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko.
5: V Superjackpotu Sportky je 280 milionů korun.
4: Sportka od Olvinu.
6: KFC ti zase nabízí víc.
7: MacBooky Neo,
6: iPhone 17,
7: laserové projektory,
6: sluchátka Apple Beats
7: a stovky dalších cen.
6: Kup si teď KFC z Pepsi a hraj o skvělé ceny.
7: Registruj účtenku a získej slevový kupon.
6: Podmínky na vyhrajskfc.cz.
8: Zdravíčko, sousede. Založíte mě? Já jsem se rozhodl proměnit loďi v úžasnou zimní zahradu a ještě bychom chtěli zmanžit. No tak nic, no.
9: Půjčte si raději u nás. Komerční banka. Více na kb.cz.
10: Náš výkup je teď totální hardcore.
11: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned. V hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
12: Vše, co potřebujete, najdete v Kauflandu. Například Harmony toaletní papír 30 rolí za 139,90. Jaro prostředek na nádobí 2 kusy v balení za 139,90. A Somat kapsle domičky různé druhy za 269,90. Až do 6. října. Kaufland.
13: Free Radio 107 FM. 107 FM. FM.

0: stejné hity po sobě. Rychle volej studio 790 107 107 a 5 kilčo na 2 hodiny kulečníku s pizzou je tvoje. Double Fríčka. Poslouchej a vyhrávej.
1: Yellowfish. Pizza, sushi, drinky a kulečník. V naší kuchyni vykouzlíme italskou pizzu i originální sushi. A všechno vám dovezeme klidně až domů. Yellowfish v Kohoutovicích. To jsou i firemní akce, oslavy a teambuildingy s možností rautu. Yellowfish. Přijď a uvidíš.

0: Run DMC, Jason Evans, Like This, Like That, rok 1997, v 10 hodin 59 minut. Aktuálně seřiďme hodinky a za chvilku na celebrity.
1: Akce týdne Komošrotu Barco. Měď stará, opalovaná, lakovaná nebo pocínovaná jen tento týden za 260 korun za kilo. Barco, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
0: A pokud si říkáte, jejda, dlouho jsme nebyli v kině. Ano, tak tady máte pár tipů, na co vyrazit.
2: Free Radio, kam vyrazit?
3: Zveme vás do brněnského kina Lucerna na snímek Pravda nebo lež. Tento napínavý psychologický thriller podle slavného románu vypráví o úspěšné spisovatelce a začínající autorce, která dostane nabídku dokončit knihy jako anonymní autorka a proto se dočasně přestěhuje na odlehlé rodinné sídlo. Během pobytu ale narazí na rukopisy, které vypadají jako tajné autobiografické zápisky a ty jsou dost děsivé. Psychologický thriller Pravda nebo lež v brněnském kině Lucerna v pátek 2. října 1945.
0: Len Savali, Rita Ora, Higher za chvilku, taky Timmy Trumpet, nebo Kate Ryan, Vajaž. A celebritky, za kým dneska půjdeme, prozradím za pár chvil.
2: Free Radio 107 FM. Hrajeme nejvíc hudebních novinek.

je Miley Cyrus, Flowers v remixu. 8 minut po 11. Za kým půjdeme dneska na návštěvu v rámci Celebrity Show? Radikální změna Matěje Hádka. Ano, známého herce. Přátelé, potkat ho na ulici, tak ho nepoznáte. To vám garantuju. Co zatím je, to se podíváme, na to se podíváme za chviličku. A mrkneme taky do České republiky. Česko má dva nové milionáře, přátelé. Eurojackpot padnul, tak držte vlnu. Free Radio, hudební novinky. To, co

0: aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
1: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
2: Ahoj! Eurojackpot nám stále drží. Dnes hrajeme o víc než 2,5 miliardy. To si přece nemůžete nechat ujít. Je to šance být na věky za vodou. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuře v ceně 49,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 29,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A vepřové maso ve skle různé druhy 300 gramů za 39,90. Lidl, to se vyplatí.

0: Keške, Michael Jackson, 11:30. Zprávy Petra připravuje, no a za chviličku se koukneme na ty celebritky slibovaný. Teď ale čerstvé informace od Petry, pardon. Za chvilku doprava a mrkneme i na počasí.
1: Dozvíš se to jako první v Brně. Zprávy Free Radio.
2: Pěkné dopoledne. Po úplně nové rampě křižovatky dálnic D1 a D2 v Brně začnou od víkendu jezdit řidiči. Silničáři od zítřka zprovozní novou sjezdovou rampu z dálnice D1 směrem od Prahy na dálnici D2 ve směru na Bratislavu. Do 28. listopadu však uzavřou sjezd z D2 na D1 směrem z Bratislavy na Ostravu. Česko zažilo letní teploty i na začátku října. Nejtepleji včera bylo v Českých Budějovicích Rožnově, kde teploměr ukázal 26,1 stupně Celsia. Letní den, tedy alespoň 25 stupňů, zaznamenalo dalších 10 stanic. Většinou ve středních a jižních Čechách. Rekordní maximum zaznamenaly dvě stanice s délkou měření alespoň 30 let. V Tuhani na Mělnicku a v Bíňově na Českobudějovicku. Úterní útok na základní škole na severu Slovenska má druhou oběť. Lékařům se nepodařilo zachránit žákyni, která byla hospitalizována ve velmi vážném stavu. Po útoku nožem, při kterém zemřela i jedna učitelka, policie zadržela 13-letého žáka školy. Portugalští fotbalisté porazili v elitní skupině Ligy národů v Kodani Dánsko 4-2 a na cestě k obhajobě triumfu vyhráli i třetí zápas. Němci zdolali v Mníchově Srbsko 2-0, Norové v deseti prohráli ve Velsu 1-2 a Řekové v zápasu s Nizozemskem v Soloni brali jeden bod za remízu 2-2, i když po prvním poločasu vedli už 2-0.
1: Víme, kde to houstne. Doprava Free Radio.
0: Jdem mrknout na dopravu, jak to vypadá v Brně a okolí. Kdyby cokoliv od vás, klidně se nám ozvěte. Pojďme se podívat na příjezdu do Pohořelic o Znojma. Tady máme nahlášenou havárku, dvě osobní vozidla se nám tady srazily. Na místě by měli být i záchranáři, tak velmi opatrně. V centru města Brna jezdíme bez nehod a provoz v celku plynulý. I když koukám do Rnych Zvonařka, tady drobné kolony jsou a taky se nám štosuje provoz aktuálně na úvoze. Šťastnou cestu, kdyby něco, ozvěte se.
1: Dopravní linka Free Radia. Volej 608 37 27 07. Víme, jak bude. Počasí Free Radia.
0: 20 stupňů měříme venku, odpolední maxima 23 až 25.

0: Free Radio. Lukyho vtípek. Lukyho vtípek.
1: Přijde sympatický mladík do lékárny a povídá: prosím vás, dva těhotenské testy. Najednou tutut, tomu pípne SMSka. Mladík sáhne do kapsy a říká: prčic, to je den. Dejte mi tři.
0: Lukyho vtípek na Free Radio.

0: Sandra, Supposed to be. Pojďme na celebritky.
1: Celebrity show. Celebrity show. Na Free Radio.
0: Přátelé, kdybyste potkali Matěje Hádka na ulici, věřím tomu, že ho přejdete. K nepoznání se tak nějak změnil tento úžasný herec Matěj Hádek. Má totiž před sebou další velkou životní roli. Ke svému čtyřletému synovi, o kterého se teď aktuálně stará, totiž brzy přibude bratříček. Manželka oblíbeného herce se zanedlouho chystá rodit a herec už je podle svých slov připraven vyrazit do porodnice prakticky kdykoliv. No a tak nějak si nastavil novou životní etapu. Cílem jeho bylo i pohubnout, být samozřejmě čilejší, zdravější a tak dále. Vypadá fajné, ačkoliv člověk by si řekl, tyjo, to není Matěj Hádek, tak sluší mu to, přátelé. Tak držíme pěstí, ať to jde i takhle nadále, samozřejmě, no a ať se těší na ten nový rodinný přírůstek, který by měl už brzy. Gromí, Asad, Fly Project, za chvilku taky Aqua, Back to the 80s. Těšte se na zpátečku, no a ještě vám nadělíme lupeny na kometu, ještě ten signál neproběhl, ale bude tu za chvilku.
1: Free Radio.

0: Google Play. Tak na co ještě čekáš?
1: Pravý podzim začíná v Drnholci. Svět dýní je v plném proudu. Největší výstava dýní na Jižní Moravě, plná barev, chutí, zábavy a podzimní atmosféry pro celou rodinu. Otevřeno máme denně od 10 do 20 hodin, v sobotu až do 21. Přijďte si užít podzim naplno. Svět dýní v Drnholci čeká právě na vás.
2: V Kauflandu najdete vše pro váš rodinný nákup. Například Bohemilk, plátkový sýr, 100 gramů za 24,90. Ariel, prací kapsle nebo gel, různé druhy za 399,90. A Bref, WC blok, různé druhy za 59,90. Až do 6. října. Kaufland.
3: Finální výprodej ve velkém stylu. Výprodej značkové obuvi ve Sportissimu právě vrcholí. Vyberte si boty na sport i volný čas už od 299 korun. Nakupujte na prodejnách nebo online. Sportissimo. Život v pohybu.
4: B2Cannes. Filmová přehlídka z Berlína, Benátek a Cannes je zpět. 13. ročník přinese oceňovaný thriller Minotaur režiséra Andreje Zvěgenčeva, hypnotickou noir Odysseu, její soukromé peklo od Nikolase Windinga Refna, nebo romantickou tragikomedii Žádní dobří muži režisérky Šabanu Sadát. Filmová přehlídka B2Cannes od 7. do 14. října v kinech po celé republice. Více informací najdete na b2can.cz.
5: Free Radio 107 FM.

0: Mandala. Tohle je Flowy Project, my jdeme na kometu.
1: Free Radio fandí brněnské kometě.
2: Kometa!
0: A kdo bude fandit dneska? Zeptáme se na telefonu, kdo pak tam, dobrý den.
3: Ahoj, Erik, u telefonu.
0: Nazar, Eriku, tak moc gratuluju. Ještě teda nám ukáž, jak budeš fandit a dva lupeny jsou tvoje.
3: Kometa, kometa do toho.
0: Pořádně, jeden. Pořádně, tak křič, čověče.
3: Brno, kometa,
0: no, krásně. Krásná práce, gratuluju moc. Jak to vidíš, ten dnešní zápas?
3: No, potřebovali bychom nějaký body, takže výhra.
0: Kometa Mladá Boleslav dneska v 18 hodin, tak když tam budeš švandit, věřím tomu, že kometě se to podaří. Doufám, že vyrazíš, lupene ti pošleme mailem.
3: Super, děkuju moc.
0: Vydrž na telefonu, nepokládej prosím. Přátelé, tohle byl Erik, takhle u nás vypadají soutěže. Tak si taky vyhrajte něco. Za chvilku tady bude Peťa, no a ještě nebyl double.

0: Rychle volej studio 790 107 107 a 5 kilčo na 2 hodiny kulečníku s pizzou je tvoje. Double Fríčka. Poslouchej a vyhrávej.
1: Yellowfish. Pizza, sushi, drinky a kulečník. V naší kuchyni vykouzlíme italskou pizzu i originální sushi. A všechno vám dovezeme klidně až domů. Yellowfish v Kohoutovicích. To jsou i firemní akce, oslavy a teambuildingy s možností rautu. Yellowfish. Přijď a uvidíš. Free Radio. Free Radio.

0: Aqua, Back to the 80s. Peťa je tu, ahoj, čau.
1: Nazdáre.
0: Máme tady tajnůstkáře jako blázen.
1: Jak ten to?
0: Zdeněk je tajemnej jako hrad v Karpatech.
2: Ztracená bankovka Free Radio.
0: Nechce mi říct to číslo, který bude typovat, to poslední. Dívej na něj, člověče. No. Zdeňku, proč?
3: No, řeknu všechny, ne?
0: Řeknu všechny, ne?
3: Ahoj, tak... Petro.
1: Ahoj, Zdeňku.
0: Ahoj.
1: No tak jo, no tak jsi...
0: A Zdeněk, Zdeněk není kámoš, člověče, já se s tím nekámoším, protože mi to nechce říct. Já se,
3: tak měrej Petru, my to vyřídíme.
0: Jo, takhle, dobrá. Tak, hele, musíme hezky zleva doprava, celé šestimístné číslo té bankovky, pravidla jsou jasná a na tobě, aby si vyhrál těch 5000 korun, tak nám řekni to šestimístné číslo. Pojďme zleva doprava, jak to tam vypadá. Na prvním místě je?
3: Nula.
0: Nula. A hezky pomalu teda.
3: Jasně.
0: Na druhém místě.
3: Sedmička.
0: Je tam taky. Na třetím místě.
3: Devítka.
0: Ano. Na čtvrtém.
3: Nula.
0: Nula. Je tam.
3: Jednička.
0: Předbíháč, předbíháč, člověče.
1: Páté.
0: Teďka nám tak, řekni to. No. Páté Káče. Místo. Páté místo je jaké?
3: Jednička.
0: Jednička. No.
1: A teď se to teda dozvíme, co si z nich myslí.
0: Předozvíme. Jestli nám to vůbec řekne, mě to nechtěla říct. No.
3: Devítka.
0: Mimo éter, mě to nechtěla říct, no. Co na té devíce je tak tajnýho, člověče?
3: Nic.
0: No. Ty jsi to chtěl do poslední chvíle udlat, že? Tajemný.
1: Napínavý.
3: No. Napínavý. Teď je to napínavější taky.
0: Tak jo, tak pluší nám srdíčka. Tak je tam devítka, nebo tam není devítka? Říkáš devítku teda?
3: No jo.
0: No jo.
3: Co se dá dělat?
1: A devítka tam není.
0: Devítka tam není.
1: Mm-mm.
0: Co se dá dělat? Zdeňku, díky za tvůj
3: tip. Příště zase.
0: Měj se, ahoj, čau. Ahoj. Tak, my pokračujeme. Alessandra Morosso, dáme si nějakou svěží muziku, k tomu Double. Ten dneska ještě nebyl.
2: Ztracená bankovka Free Radio. Pátráme od rána do večera na 107 FM.
0: A sliboval jsem i tu muziku, která bude následovat, tak se na ní podíváme za chviličku. A Petra je připravena mezi 12. až 15. V 15 hodin připomínáme, že startuje hitparáda, tak si ji rozhodně nenechte ujít. Spoustu žhavé nové muziky. A co ještě? Já bych furt o něčem mluvil.
1: No právě, už bych na oběd.
0: Ale jdem se podívat na ty hity, co nás čeká. Bude tu úžasný hit. Aztek.

0: jsme dlouho neslyšeli. One T Cool T.
1: Já to mám ráda.
0: Magic Key. Starý dobrý R&B. Tak jo, po víkendu zase v 7 ráno budu se těšit. Free Radio. Free Radio.

Ladíte vlnu 107 FM po 12. hodině, už tuhle chvíli ve studiu já, Peťa Hlávková. Omezení na dálničním uzlu D1 a D2 se čeká. Konkrétně od zítřka se uzavře nájezd na Ostravu a víc o tom za chvíli. Free Radio.

0: rádio, co je nového?
1: Řidiče na brněnském dálničním uzlu D1 a D2 čeká od soboty velká dopravní změna. Kvůli stavebním úpravám se na křižovatce uzavře nájezd z D2, kterým se běžně jezdí směrem na Ostravu. Kdo pojede po D2 od Břeclavy na D1, směr Ostrava se nenapojí. Objížďka vede buď přes sjezd u Olympie nebo až do Brna přes ulice Hněvkovského, Černovická a Ostravská. Dálkový tranzit z Jihomoravy může problémům uniknout, a to přes Hodonín a dálnici D55. A na trasu upozorní tabule už od Břeclavy a na plynulost budou dohlížet posílené policejní hlídky. Řidiči by se měli každopádně obrnit trpělivostí a počítat se zdržením a dávat si hlavně pozor při dojíždění do kolon, kde kvůli nepozornosti hrozí vážné nehody. Teď už Asték a DJ Koko na Free Radio.
0: Free Radio. Free Radio. Free Radio. 107 FM.

0: Want Your Cool Tea na Free Radio, jdem na další muziku. Za chvíli už zazní Denoro a Sophie Simons. Také Charlie Puth. Nebo Alessandra Amoroso a za chvíli také Peťa a zprávy.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuře v ceně 49,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A vepřové maso ve skle různé druhy 300 gramů za 39,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Dozvíš se to jako první v Brně. Zprávy Free Radia.
3: Přeji hezký pátek. Už zítra začne oprava povrchů na úvozu, která se bude týkat úseku od Pekařské po křižovatku Údolní. Práce budou probíhat po etapách do 4. listopadu. V jednotlivých etapách se změní průjezd po úvozu i možnosti odbočení, a to v úseku Pekařská Údolní. Provoz zůstane zachován obousměrně v režimu 1+1. Úplná uzavírka bude platit pouze o tomto víkendu. Do Česka se chystají majitelé upravených aut z celé Evropy. Policisté proto řidiče varují, že by zejména dnes měli počítat s dopravními omezeními a kontrolami na silnicích. Až tisíce aut by dnes měly zamířit do Prahy a zítra do Brna. V jiných zemích tuto akci doprovázely ilegální závody, blokování dálnic, krádeže dopravního značení a odpalování pyrotechniky. Finská policie vyšetřuje několik hlášených vloupání do domů finských poslanců v oblasti Helsinek. Podivné na nich je, že během všech těchto případů z posledního roku nebylo z domovů poslanců nic ukradeno. Finský premiér Petteri Orpo uvedl, že je možné, že za vloupáními stojí zahraniční mocnost. 7. kolo Tipsport Extraligy přivádí do brněnské Winning Group arény Mladou Boleslav. Kometa chce před domácími fanoušky napravit nedělní těsnou ztrátu s Pardubicemi a vrátit se na vítěznou vlnu. Začátek utkání je v 18 hodin.
2: Víme, kde to houstne. Doprava Free Radia.
0: Pozor si dávejte na D1 na 206. kilometru směrem z Vyškova do Brna. Tady stojí na krajnici porouchané osobní auto.
2: Dopravní linka Free Radia. Volej 608 37 27 07. Víme, jak bude. Počasí Free Radia.
0: 20 stupňů máme aktuálně v Brně. Po celý den spíše očekávejte polojasnou oblohu. Zítra ale zcela jasno, teploty na svých maximech budou kolem 23 stupňů. V neděli potom oblačná obloha s teplotami kolem 22. Teď už slibovaná muzika.

0: Celý pod na Free Radio, my jdeme do kin, jdeme si poslechnout, jaké novinky tam aktuálně máme. Free Radio,
1: novinky v kinech. V kinech je taky nový československý dokument ověnčený cenami Kdyby se holuby proměnily ve zlato. Snímek s vysokým hodnocením byl vyznamenán třeba cenou pro nejlepší dokument na festivalu Berlinale. Režisérka v něm zachycuje tíživou životní situaci svého bratra Davida i bratranců, které závislost na alkoholu připravila o střechu nad hlavou. Co když ale jejich problémy začaly ještě dřív? Prostřednictvím vlastních vzpomínek, oživlých fotografií i originálních animací hledá debutující filmařka odpověď na nastíněné otázky a zkoumá svůj vztah k Davidovi. Tak tohleto vysoce hodnocené drama dokument Kdyby se holuby proměnily ve zlato je právě teď v kinech, tak si na něho můžete zajít.
2: Našli se další prachy. Hledá se majitel.
3: A pátrání opět začalo.
4: Na Free Radio hledáme opět majitele ztracené 5000ové bankovky.
3: Je tvoje?
4: Dokaž nám to. Uhádni její sériové číslo a my ti ji vrátíme.
3: Ztracená bankovka Free Radio.
4: Pátráme od rána do večera na 107 FM.
5: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 69,90. A slunečnicový olej Majola, litr s apkou za 26,90. Albert. Dle srovnání k 23.9.
6: Doraž na Bosch Pro Tour a zažij svět nářadí Bosch Professional v čele s novou řadou Expert. Těšit se můžeš na odborné rady i na občerstvení. Čekáme tě na mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně od 6. do 9. října. Bosch Pro Tour.
3: Free Radio 107 FM. 107 FM.

0: Vyhněte se těmto situacím.
1: Nadešel čas na pravidelnou kontrolu vašich vozů před zimní sezónou.
0: Nezapomeňte zkontrolovat kvalitu autobaterie, funkčnost brzd a stav provozních kapalin.
1: Šťastnou cestu vám přeje Free Radio.
2: Hledáte nové auto, motorku nebo servis, na který se můžete spolehnout? Zastavte se v Autonově. Najdete u nás skladové modely Škoda a přes 200 prověřených ojetých vozů. Postaráme se o prodej i servis motorek KTM a GasGas. Samozřejmostí je autorizovaný i pozáruční servis vozů Škoda, Volkswagen i Volkswagen užitkové, včetně oprav po nehodě. Autonova. Už více než 50 let na Masné u Zvonařky. Více na autonova.cz.

0: Stejné hity po sobě. Rychle volej studio 790 107 107 a pěti kilčo na dvě hodiny kulečníku s pizzou je tvoje. Double Fíčka. Poslouchej a vyhrávej.
1: Yellowfish. Pizza, sushi, drinky a kulečník. V naší kuchyni vykouzlíme italskou pizzu i originální sushi. A všechno vám dovezeme klidně až domů. Yellowfish v Kohoutovicích. To jsou i firemní akce, oslavy a teambuildingy s možností rautu. Yellowfish. Přijď a uvidíš.
2: Free Radio. Free Radio. 107 FM.

0: Venga Boys na Free Radio přesně ve 12 hodin a 52 minut.
1: Akce týdne Komošrotu Barco. Měď stará, opalovaná, lakovaná nebo pocínovaná jen tento týden za 260 korun za kilo. Barco, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
0: Ain't nobody touch your mama. A další muzika je přichystaná za chvíli Ava Max. Také spojení ATB a Dash Berlin. Dáme si taky novinku od Cardi B a ta letí speciálně do sportovny do kampusu, kde se aktuálně fríčko ladí.
2: Vše, co potřebujete, najdete v Kauflandu. Například Harmony toaletní papír 30 rolí za 139,90. Jarod prostředek na nádobí 2 kusy v balení za 139,90. A Somat kapsle domičky různé druhy za 269,90. Až do 6. října. Kaufland.
3: Free Radio 107 FM.

Schulz, ves na Free Radio po 13. hodině už za chvíli budu mít na drátě mluvčího městských strážníků pana Jakuba Ghanema, který vám prozradí, co strážníci v tomto týdnu museli řešit, tak si to nenechte ujít. Free Radio, hudební novinky.

0: Šon Paul na Free Radio. Na drátě už mám také mluvčího městských strážníků. Pane Jakuba Ghanema, ten vám prozradí, co v tomto týdnu strážníci museli řešit.
1: Krimi zprávy Free Radio. V Brně jsme doma a víme o všem.
2: Den posluchačům je do studia. Sedmdesátník, který chtěl v úterý v Bystrci u chaty vykopat pařez, natrefil v hlíně na válečnou munici. Strážníci zjistili, že je to minometný granát, a tak muže odvedli do bezpečné vzdálenosti a prostor zajistili. Pyrotechnik nález neškodnil. Večer hlídka městské policie upozornila obsluhu kamer na podroušeného muže pohybujícího se u zaparkovaného auta v Křenové ulici. Tvrdil, že vůz odstavil jeho strýc, protože on nemá ani řidičské oprávnění. Sotva se strážníci mírně vzdálili, dostali vysílačkou informaci, že muž usedl za volant Citroenu a rozjel se. Když ho opodál zastavili, ukázalo se, že je pod vlivem drog a má zákaz řízení. Hrozí mu vězení. A ve středu nad ránem strážníci zasahovali u domu v Černých Polích. U vchodu bylo rozbité sklo, při kontrole zahrady objevili vytlučené okno. Uvnitř zahledli podezřelého a pod hrozbou namířené služební zbraně ho vyzvali, aby zůstal stát. Muž se rozběhl a chtěl vyskočit oknem do ulice. Tam ale čekala další hlídka městské policie, už i se státními kolegy. 27letý muž je podezřelý z trestného činu. Přeji pěkný víkend a příjemný poslech.
1: Free Radio. Free Radio. Free Radio. 107 FM.
3: Nastraž uši. Tahle novinka si zaslouží.

0: Rytmu Dynamik na Free Radio, další muzika přichystaná. A těšit se můžete na Katy Perry. Dáme si i pořádný dramec, postarej se o ně Late Back Luck a DJs from Mars. Přichystání i Edward, Maja a Arisia za malou chvíli zprávy.
1: Silnice pod Řečkovickým mostem je zavřená. GG Gym ale není. I když teď pod Řečkovickým mostem neprojedete, do GG Gymu se dostanete bez problémů. Sejďte po Hapalově dolů, až k parkovišti a jste tam. GG Gym. Už 26 let na stejném místě. Silnice může být zavřená. Vaše výmluvy na cvičení, ale nechte doma. GG Gym. Hapalova 23 u Řečkovického mostu.
2: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například jelen prací gel 60 dávek za novou běžnou cenu 199,90. Nebo tvoje Lidl značka V5 WC tablety 4 kusy za novou běžnou cenu 29,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Dozvíš se to jako první v Brně. Zprávy Free Rádia.
4: Pěkné odpoledne. Letos budou lidé vybírat ve finálovém hlasování participativního rozpočtu Dáme na vás hned z 89 projektů. Podařilo se tak překonat rekord z prvního ročníku, kdy bylo ve finále 83 nápadů. Všechny projekty jsou už nyní veřejně dostupné na stránkách paro.damenavas.cz. Hlasování se spustí 1. listopadu a potrvá měsíc. Česko má zatím prvních 500 000 dávek vakcín pro blížící se chřipkovou sezónu. Očkovací látka pro děti dorazí ale až ve druhé polovině listopadu. Loni očkování proti chřipce podstoupilo přes 825 tisíc Čechů, což je zhruba 7,5% populace. Ze seniorů se nechal očkovat každý čtvrtý. Administrativa amerického prezidenta Donalda Trumpa chce během října zorganizovat v Polsku jednání členů Severoatlantické aliance. Vést ho má náměstek amerického ministra obrany Elbridge Colby a na setkání by se měla řešit budoucnost NATO. Mnohé země ale pozvání na říjnové setkání nedostaly, například Británie, Francie nebo pobaltské státy. Karel Vejmelka ve svém prvním startu v nové sezóně NHL vychytal čisté konto. Český gólman kryl 15 střel při výhře hokejistů Utahu 6-0 nad Chicagem. V soutěži si připsal 9. nulu v kariéře.
3: Víme, kde to houstne. Doprava Free Rádia.
0: Na trase Mikulov Brno tak před Pohořelicemi stojí porouchané osobní auto. Tady počítejte s menším zdržením. Brno okružní ulice poblíž Halasova náměstí se srazila dvě osobní auta a blokují jeden jízdní pruh. D1 160 9,5 km ve směru na Brno, tady potkáte porouchaný kamion. Na 206. kilometru směrem z Vyškova do Brna stojí na krajnici taktéž porouchané osobní auto a na 1. kilometru na příjezdu do Brna se střetlo osobní auto s dodávkou, tady počítejte se zdržením v koloně.
3: Dopravní linka Free Radia. Volej 608 37 27 07. Víme, jak bude. Počasí Free Rádia.
0: Venku máme 22 stupňů, i zítra očekávejte slunečné počasí s teplotami kolem těch 22-23. V neděli nás čeká oblačná obloha a teploty kolem 22 stupňů. Teď už Katy Perry.

0: Ladíte vlnu 107 FM a ano, je to double. Double fríčka. Na drátě už někdo je, halo, jsme v éteru, koho můžu pozdravit?
1: Ahoj.
0: Ahoj, představíš se posluchačům?
1: Jo, já jsem Cyril.
0: Cyrile, my tě zdravíme, no a protože jsi byl první na lince, tak mám pro tebe 2 hodiny kulečníku a pizzu k tomu, co ty na to?
1: No super.
0: Čeká to všechno na tebe v biliard klubu Yellow Fish v Brně Kohoutovicích. Už jsi tam někdy byl?
1: Jo, už jsem tam byl.
0: No super, takže se budeš vracet na místo činu takzvaně. Obrovská gratulace, zůstaň mi na lince. A pro vás ostatní, dnešní double už padl, tak zase v pondělí, teď ale další hity.
2: Yellow Fish. Pizza, sushi, drinky a kulečník. V naší kuchyni vykouzlíme italskou pizzu i originální sushi. A všechno vám dovezeme klidně až domů. Yellow Fish v Kohoutovicích. To jsou i firemní akce, oslavy a teambuildingy s možností rautu. Yellow Fish. Přijď a uvidíš. Free Radio 107 FM.
3: Technologie naživo. Biznis osobně.

0: i 3D Expo.
1: MSV 2026.
0: Od 6. do 9. října na výstavišti v Brně.
2: Zdravíčko, sousede. Založíte mě? Já jsem se rozhodl proměnit loďi v úžasnou zimní zahradu a ještě bychom chtěli zmanžit. No tak nic, no.
3: Půjčte si raději u nás. Komerční banka. Více na kb.cz.
4: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
5: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
6: Ahoj! Eurojackpot nám stále drží. Dnes hrajeme o víc než 2,5 miliardy. To si přece nemůžete nechat ujít. Je to šance být na věky za vodou. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
7: Kauflandu najdete vše pro váš rodinný nákup. Například Bohemilk, plátkový sýr, 100 gramů za 24,90. Ariel, prací kapsle nebo gel, různé druhy za 399,90. A Bref, WC blok, různé druhy za 59,90. Až do 6. října. Kaufland.
8: Free Radio 107.

0: Gala a Freed from Desire z roku 96 na Free Radio, přesně ve 13:53.
1: Akce týdne Komošrotu Barco. Měď stará, opalovaná, lakovaná nebo pocínovaná jen tento týden za 260 korun za kilo. Barco, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
0: A další muzika je přichystaná už za chvíli, Italo Brothers. Dáme se i novinku z naší hitparády Top 107, postarají se o ní Sony Fodera a Hyla. A zaspívá i Lisa, startují typy, kam se dá vyrazit.
2: Free Radio, kam vyrazit?
3: Krásný pátek, zveme vás dnes do divadla. Hru Hamlet uvádí Mahenovo divadlo v 19 hodin. Inscenaci Krvavý měsíc uvádí divadlo Redota v 19 hodin. A komedii Shirley Valentine nabízí divadlo Bolka Polívky v 19 hodin.
2: Free Radio 107 FM. Hrajeme nejvíc hudebních novinek.

Ladíte vlnu 107 FM, historické mapy ožily v Rejhradě a já vás tam pozvu za chvíli. Teď už ale pokračujeme přehledem našich hudebních novinek. Free Radio.

0: Free Radio. Kam vyrazit?
1: Já jsem si říkala, že vás pozvu do Rajhradu, jak lidé před staletími poznávali svět, co věděli o vzdálených kontinentech a jak si představovali místa, která nikdy neviděli, tak odpověď nabízí výstava s názvem Zobrazit svět. Historické mapy z rajhradské klášterní sbírky. V památníku po písemnictví na Moravě v Rajhradě se právě představují unikátní mapy a atlasy ze 17. až 19. století. Návštěvníci si mohou prohlédnout řadu unikátních exponátů, patří mezi ně třeba i mapa Ameriky, na níž je Kalifornie zobrazena jako ostrov, nebo panoramatický obraz Říma, široký úctyhodných 2,6 metru. Historické mapy přitom nebyly určeny jen odborníkům, každé vystavené kartografické dílo doprovází krátký komentář, který upozorňuje na jeho zajímavosti a pomáhá návštěvníkům pochopit, čeho si při prohlížení mají všimnout. Výstava trvá až do 22. listopadu, tak toho využijte. Teď už další muzika.
0: Free Radio. Free Radio. Free Radio. 107 FM.

0: DJ Tonka na Free Radio, jdeme na muziku. Za chvíli už klas. Přichystání Icona Popa, Charlie XCX. Nebo Sam Feld a Rita Ora, máme přesně 14 hodin a 30 minut.
1: Akce týdne Komošrotu Barco. Měď stará, opalovaná, lakovaná nebo pocínovaná jen tento týden za 260 korun za kilo. Barco, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
2: Dozvíš se to jako první v Brně. Zprávy Free Radia.
3: Pěkné odpoledne. Po úplně nové rampě křižovatky dálnic D1 a D2 v Brně začnou od víkendu jezdit řidiči. Silničáři od zítřka zprovozní novou sjezdovou rampu z dálnice D1 směrem od Prahy na dálnici D2 ve směru na Bratislavu. Do 28. listopadu však uzavřou sjezd z dálnice D2 na D1 směrem z Bratislavy na Ostravu. Tělo nalezené včera ve Frýdeckém lese patří měsíc pohřešované mamince dvou dětí. Dnes to potvrdila její rodina. Žena měla podle ní spáchat sebevraždu. Policisté tělo našli i díky kamerovým záznamům, na kterých je vidět, že 38letá Jana Eš vchází právě do Frýdeckého lesa. Maximální prodejní cena nafty u čerpacích stanic dnes klesla o 14 haléřů na 48 korun 58 haléřů za litr. Cena benzínu se snížila o 22 haléřů na 45,92. Vláda bude ceny pohonných hmot regulovat zatím do konce října. 7. kolo Tipsport Extraligy přivádí do brněnské Winning Group arény Mladou Boleslav. Kometa chce před domácími fanoušky napravit nedělní těsnou ztrátu s Pardubicemi a vrátit se na vítěznou vlnu. Začátek utkání je v 18 hodin.
2: Víme, kde to houstne. Doprava Free Radia.
0: Na trase Mikulov Brno před Pohořelicemi stojí porouchané osobní auto, tady počítejte se zdržením. A vypadá to, že je to vše. Pardon, tak není. Na Brněnsku mezi zastávkou a Ludvíkovem u odbočky na Příbram na Moravě se srazila dvě osobní auta a vozovka je průjezdná kyvadlově. Kdybyste měli cokoliv k dopravě, tak volejte naši dopravní linku nebo využijte apku Frýčka.
2: Dopravní linka Free Radia. Volej 608 37 27 07. Víme, jak bude. Počasí Free Radia.
0: 23 stupňů máme aktuálně venku. Zítra nám bude svítit sluníčko a teploty se budou pohybovat při svých maximech na takových těch 23 stupních. To stejné počasí očekávejte v neděli s tím, že v neděli už bude polojasno. Teď klas.

0: Free Radio. Lukyho vtípek. Lukyho vtípek.
1: Důležité upozornění. Děcka, umývejte si ruce, jinak chytnete žloutenku. Na tu sice neumřete, ale na infekčním nemají Wi-Fi a to nepřežijete.
0: Lukyho vtípek na Free Radio.

0: rádiu. Kam vyrazit?
1: Tričko má pro vás tip a to už na dnešek. Čeká nás totiž poslední letošní společná jízda Brnem na bruslích a kolech z Brno Inline CZ. Ať už máte brusle, kolo, koloběžku nebo longboard, tak se k nám můžete přidat. Vyrazíme údolím Svitavy směrem do Obřan. Projedeme premiérově areálem Nové zbrojovky, taky si dáme okruh na Cacovickém ostrově a také úseky cyklostezky podél řeky, kam se autem jen tak nepodíváte. Jízdou nás doprovodí městská policie Brno, tak se na vás těšíme už dnes v 17.30 na ulici Pod násepní v Brně.
2: Nevíš, čím si vylepšit neděli?
3: Pojď, vezmu tě na chvíli zpátky do devadesátek. Je-li bo DJ Bobo? Nebo co bys řekl na Paffendorf?
2: Teď už vím, jak na to. Pro ještě lepší den je tu retroparty s Markétou Hučkovou.
3: Každou neděli si na Free Radio hrajeme od 17 do 20 to nejlepší z retra. Buď u toho.
4: Jste větší skupina a potřebujete odvést společně? Máme řešení. Taxi Impuls nabízí luxusní prostorné víceúčelové vozidlo, vhodné na letištní transfery, oslavy, svatby, firemní akce, sportovní události, dětské přepravy, školních kroužků nebo skupinové turistické okruhy. Spousta místa pro cestující i zavazadla, profesionální řidiči a pohodlí bez starostí. Rezervujte si jízdu ještě dnes na čísle 14014 nebo v aplikaci Taxi Impuls. Taxi Impuls. Když chcete cestovat společně, pohodlně a bez kompromisů.
5: Doraž na Bosch Pro Tour a zažij svět nářadí Bosch Professional v čele s novou řadou Expert. Těšit se můžeš na odborné rady i na občerstvení. Čekáme tě na Mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně od 6. do 9. října. Bosch Pro Tour.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuře v ceně 49,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 29,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A vepřové maso ve skle různé druhy 300 gramů za 39,90. Lidl, to se vyplatí.
7: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
8: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
9: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko.
10: V superjackpotu Sportky je 280 milionů korun.
9: Sportka od Olvinu.
11: Free Radio 107 FM.

0: sobě. Rychle volej studio 790 107 107 a 5 kilčo na 2 hodiny kulečníku s pizzou je tvoje. Double Fríčka. Poslouchej a vyhrávej.
1: Yellowfish. Pizza, sushi, drinky a kulečník. V naší kuchyni vykouzlíme italskou pizzu i originální sushi. A všechno vám dovezeme klidně až domů. Yellowfish v Kohoutovicích. To jsou i firemní akce, oslavy a teambuildingy s možností rautu. Yellowfish. Přijď a uvidíš.
2: Free Radio. Free Radio. 107 FM.

0: Fríčko stále s vámi ve 14 hodin 54 minut.
1: Akce týdne Kovošrotu Barco. Měď stará, opalovaná, lakovaná nebo pocínovaná jen tento týden za 260 korun za kilo. Barco, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
0: Ode mě ještě MO, také Florida, no a za malou chvíli už dorazí Lukáš Bartl a největší hit paráda brněnského éteru. 107 Fríčka přechystaná, já se těším zase zítra.
2: Free Radio 107 FM. Hrajeme nejvíc hudebních novinek.

0: Hitparáda českého éteru.
1: Ciao tutti, hello everybody. Opět srdečně vítám všechny posluchače Free Rádia. Ladíte 107 FM, kde už za pár okamžiků odstartujeme hitparádu 107 Fríčka. Je to tady! Na tento týden je pro vás připravené 1023. kolo, kterým vás bude provázet opět moje maličkost, tedy Lukáš Bartl. Příjemný poslech a hezkou zábavu všem, kdo dneska posloucháte. První a zásadní věc celé hitparády, kterou musíme projít, je kontrola hlasování. Ano, každý, kdo hlasoval do aktuálního kola hitparády, má ode mě pochvalu, už takhle dopředu, protože výsledky dopadly naprosto fantasticky. Musím to prozradit ještě předtím, než řeknu to číslo. Je to nádhera a nebojím se říct, že tu máme první hlasovací rekord ve školním roce a taky musím zatleskat, protože to, co předvádíte během hlasování, to je nevídané. A teď pozor, celkový počet hlasů, který se povedlo posluchačům udělit mezi svoje oblíbené hity, je tento týden 6639 hlasů! Je to nejlepší hlasování za poslední 4 týdny a za poslední 4 hitparády. A já musím poděkovat. Jste skvělí a jménem celého týmu Free Radia děkujeme za takhle úžasnou spolupráci. Je to prostě krása, 6639 hlasů nám hitparádou krásně promíchá, takže se máme na co těšit. A navíc, pokud jste nemohli poslouchat minulé kolo až do finále, tak si teď v rychlosti připomeneme, pro koho se hlasovalo před týdnem nejvíc. Třetí pozice, minulé kolo Kygo, Khalid a Griffin, skladba Save My Love. Druhé místo minulý týden, 89ers a Rimini Rockers se skladbou Back to 89. A první místo, tedy jednička hitparády, minulé kolo, skladba Joyride a Oliver Tree ze Spojených států amerických. Tohle byly tedy nejlepší hity před týdnem. Já osobně se nemůžu dočkat, až se přiblížíme k té nejlepší desítce a uvidíme, kdo se tam probojoval tento týden. Bude to opravdu napínavé, ale určitě se těším i na novinky. A ty nás čekají mnohem dřív, než se dostaneme k desátému místu. Takže jako v každém kole hitparády je potřeba nejprve projít nejslabší hity, tedy rozloučit se s odpadlíky. A pak teprve můžeme nasadit první dnešní novinku. Takže pojďme na odpadlíky. Do dalšího kola bohužel nepostoupí ty topecky. Jako první nás po 52 týdnech, což je maximum, opouští pecka Pretty Woman. Aztek, Pitbull a Gabri Ponte dosáhli maximálního počtu týdnů a to je 52.

ne teda na Free Radio, jenom tady v Hitparádě. Teď už ale odpadlík číslo dvě a to je Cash on Groove, skončí po 34 týdnech a odchází i Aaron Jupa. Because I'm making my cash on grooves. Třetí skladba, která se musí tento týden s Hitparádou rozloučit, je skladba Right to All. Je to spolupráce Icona Pop a Daya a po 25 týdnech posluchači Free Radia rozhodli, že skladba půjde z kola ven.

Daya Ritual, konec po 25 týdnech, to byl odpadlík číslo 3 a čtvrtým odpadlíkem se tento týden stala skupina Blackpink a jejich skladba Go, která končí po 29 hitparádách.

0: Takhle zní čtvrtý odpadík, kterého jste tento týden vyloučili z parády. Loučení máme kompletní a hned po rozlučce se můžeme vrhnout na novinky. Novinky hitparády jsou velmi důležitá věc, je to čerstvá krev a čerstvá posila, no a taky záleží na vás, jak novinky budou postupovat, anebo taky nebudou postupovat. Jako první si dnes poslechneme australsko-německou spolupráci. Za Klokany je to hudební producent, DJ a hvězda festivalu Timmy Trumpet a za německou část je to německý DJ Franz Zimmer, známý pod uměleckým jménem jako Ale Farben. Skladba se jmenuje Chase the Feeling a jelikož oba interprety dobře známe, nemá smysl se dál zdržovat a rovnou můžeme jít na poslech. Krásné odpoledne, super zábavu a příjemný poslech všem, kdo ladí 107 FM. Máme tu start hitparády 107 Frýčka s pořadovým číslem 1023. Ze studia Freerádia vás zdraví Lukin a teď už muzika la muzika. Novinka číslo 1, Timmy Trumpet, Ale Farben a skladba Chase the Feeling.
1: Freerádio. Freerádio. Hitparáda Freerádia.

0: Mi Trumpet a Alefarben Chase the Feeling a druhá novinka hitparády je spolupráce německého projektu a anglického zpěváka. Takže vlastně německo-anglická spolupráce. Glockenbach je populární německý a producentský projekt, který kombinuje melodickou elektronickou taneční hudbu s popovými prvky. Identita hlavního producenta či producentů, neví se jestli jeden nebo dva, zůstává stále skrytá za ikonickou černou maskou, která má podle slov samotného umělce sloužit k tomu, aby se posluchači plně soustředili výhradně na jejich hudbu a na jejich tvorbu. Novinka se jmenuje Collide, psáno Collide, Collide. A vokály k této novince naspíval úžasný anglický zpěvák jménem Callum Scott. 106. startovní pozice a druhá novinka hitparády Glockenbach a Callum Scott se skladbou Collide.
1: Free Radio. Free Radio. 107. Fríčka. Přehlídka 107 nejoblíbenějších hitů. Novinka hitparády.
2: When I look up at the sky, I think every person is like a planet. We change, we get lost for a while. Some planets have this invisible line between them, and they're supposed to meet again, even if it takes many years. I don't understand grown-up love, but I know what it feels like when somebody makes a darkness scary. Maybe one day, when I'm older, I see you.

0: hitparáda 107 Fríčka, od mikrofonu zdraví Lukin, před námi další novinka. Teď už je to třetí novinka aktuálního kola. Se třetí novinkou dnes přichází samotná trendzová megastar a trendzový profesor Armin van Buuren. K Arminovi je asi zbytečné cokoliv dodávat, ale jenom tak jakoby pro přehled doplním, že narozky slaví 25. prosince, je mu už 49 let, oženil se v roce 2009 a vypadá pořád skvěle. Teď už ale konec informací a pojďme si poslechnout novinku, kterou nazval Take Me Home. 105. místo, novinka číslo 3, Armin van Buuren a skladba Take Me Home.
1: Free Radio. Free Radio. 107. Fríčka. Novinka hit.

0: Paráda 107 Frička a tento týden už čtvrtý nováček. Jdeme na věc. Jako poslední z novinek si poslechneme skladbu Crash. S tímto singlem přichází skupina All Day Project. Kdo by je neznal, tak jenom pro informaci, All Day Project je jihokorejská smíšená skupina založená a vedená společností The Black Label. Skupina se skládá celkem z 5 členů. Je to Annie, Tarzan, Bailey, Wu Shen a taky Yang Seo. Debutovali 23. června roku 2025 s vlastním singlem Famous. Teď tady máme jejich novinku, kterou nazvali Crash. A jak se jim tahle nová věc povedla, to už můžete hodnotit svými hlasy během dalšího hlasování. 104. místo hitparády pro tento týden, All Day Project a novinka Crash.
1: Free Radio, hitparáda Free Radio, 107. Frička, novinka hitparády. I just want...

0: Free Radio. Hit paráda Free Radio. Postavička Fríčka. Největší hit paráda českého éteru.
1: A je to novinky 1023. kola hitparády 107. Fríčka jsme si poslechli, tím pádem známe všechny aktuální novinky. Dáme krátkou rekapitulaci a po opakování nováčku už rovnou skok na 50. příčku hitparády. Tak jdeme hezky na opakování. Novinka s číslem 1 dnes, australský Timmy Trumpet, německý Ale Farben a jejich skladba Chase the Feeling prozatím na startovní 107. pozici. Tohle je tedy dnešní novinka číslo 1. Teď už rekapitulace druhé novinky, byla to skladba Collide, spolupráce Glockenbach a taky Callum Scott, 106. místo, novinka

0: parády 107 Frička, první novinka Austrálie, pak je tam Německo, Holandsko a k tomu ještě Jižní Korea, to znamená novinky z celého světa. Která se vám zalíbila a pro kterou budete hlasovat, to už musím nechat na vás. My si po rekapitulaci odkryjeme místo 50. A z 50. pozice budou tento týden startovat společně WW a taky Scooter. Místo 50. pro tento týden Rave from Outer Space.
1: Nejoblíbenější hity ve Freeboxu Free Radio. Kašmír. Becky Hill a Jason Status. Čusté, Chick Style a John.

0: Freebox Free Rádia.
1: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Persil prací prášek 45 dávek za novou běžnou cenu 249,90. Nebo tvoje Lidl značka Formel prací gel 40 dávek za novou běžnou cenu 69,50. Lidl, to se vyplatí.
2: Pravý podzim začíná v Drnholci. Svět dýní je v plném proudu. Největší výstava dýní na Jižní Moravě, plná barev, chutí, zábavy a podzimní atmosféry pro celou rodinu. Otevřeno máme denně od 10 do 20 hodin, v sobotu až do 21. Přijďte si užít podzim naplno. Svět dýní v Drnholci čeká právě na vás.
3: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
4: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
5: Ahoj! Eurojackpot nám stále drží. Dnes hrajeme o víc než 2,5 miliardy. To si přece nemůžete nechat ujít. Je to šance být na věky za vodou. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
6: Free Radio.
7: Free Radio.
6: Hitparáda Free Radio.
7: Absolutní padesátka.
8: Scooter. W&W. Welcome to the rave culture.

0: Free Radio. Free Radio. 107 Fríčka. Přehlídka 107 nejoblíbenějších hitů.
1: Odbržděná 49.

0: Free Radio.
1: Free Radio.
0: Hitparáda Free Radio.
1: Hlasuj pro svůj nejoblíbenější hit na freeradio.cz/top107.
2: Slušná 47.

Free Radio. Hitparáda Free Radio. 107. Fríčka. Vyšperkovaná 6.

0: Free Radio. Hitparáda Free Radio. Poslednička Fríčka. Největší hitparáda českého éteru.
1: Krásné odpoledne a hlavně příjemný poslech během hitparády. Od mikrofonu zdraví Lukininu a máme za sebou 46. místo tento týden. Je to trošku změna v hitparádě a těch změn tento týden nebude málo, protože 46. místo je 23. pozice z minulého kola. Jedná se o skladbu Heaven on Your Mind a tím pádem Kygo a Dante Minsky klesají docela prudce směrem dolů. Taky Gabry Ponte a Mauricio Bucalo, komu si Gira, komu si Bala, minule 28. místo, tento týden až 47. Klás, úplně stejný scénář. Jeho skladba Sadness, minulé kolo v hitparádě Free Radia, 26. místo, což je jakoby celkem super, ale tento týden Klás a Sadness propad až na 48. A podobná situace taky u skladby I Surrender, spolupráce Mark Korn a Semi 2, minulé 35. místo, tento týden je z toho 49. Je tady hodně přísné hlasování a taky počet hlasů padl hlasovací rekord, to znamená, že už takhle z té spodní části vidíme, že to budou velké změny. 23, 28 a 26 se vůbec nedostali přes místo 40. Takže jakoby 23, 28 a 26 z minulého kola. Teď ale už 45. místo a to jsou Kungs a taky Boys Noise. 45. tento týden Getaway.
2: Buď s námi ve spojení ve dne i v noci. Staň se členem naší rádiové party. Stáhni si naši novou apku a vysílej s námi. Poslat vzkaz, hlasovku nebo nahlásit dopravní komplikace nebylo nikdy jednodušší. Spoj se s námi na jedno kliknutí. Právě teď. Apka Free Radio. Ke stažení na App Store a Google Play. Tak na co ještě čekáš?
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuře v ceně 49,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A vepřové maso ve skle různé druhy 300 gramů za 39,90. Lidl, to se vyplatí.
0: B2Kán. Filmová přehlídka z Berlína, Benátek a Kán je zpět. 13. ročník přinese oceňovaný thriller Minotaur režiséra Andreje Zvěgenčeva. Hypnotickou noir Odysseu, její soukromé peklo od Nikolase Windinga Refna nebo romantickou tragikomedii Žádní dobří muži režisérky Šabanu Sadát. Filmová přehlídka B2Kán. Od 7. do 14. října v kinech po celé republice. Více informací najdete na b2can.cz.
4: Silnice pod Řečkovickým mostem je zavřená. GG Gym ale není. I když teď pod Řečkovickým mostem neprojdete, do GG Gymu se dostanete bez problémů. Sejďte po Hapalově dolů, až k parkovišti a jste tam. GG Gym. Už 26 let na stejném místě. Silnice může být zavřená. Vaše výmluvy na cvičení, ale nechte doma. GG Gym. Hapalova 23 u Řečkovického mostu.
2: Míchejte s námi beton pro Brno. Cemex hledá parťáka pro provoz betonárny. Čeká vás skvělý tým, jistota a zázemí mezinárodní společnosti. Máte vztah k technice? Přidejte se k Cemex. Volejte i hned. 800 11 12 12.
0: Free Radio 107 FM. První Brně s nejnovějšími hity.
2: Vyhněte se těmto situacím. Nadešel čas na pravidelnou kontrolu vašich vozů před zimní sezónou. Nezapomeňte zkontrolovat kvalitu autobaterie, funkčnost brzd a stav provozních kapalin. Šťastnou cestu vám přeje Free Radio.
5: Zima za rohem? My dobijeme baterii, vy dobijete energii na horách. My zkontrolujeme brzdy, vy zabrzdíte na horkou čokoládu. Využijte zimní servisní prohlídku za akční cenu a širokou nabídku kol z e-shopu Škoda. Objednejte se ještě dnes.
6: Autonova Brno. Na ulici Masná. Váš autorizovaný servisní partner Škoda. www.autonova.cz.
0: Free Radio. Free Radio. Hitparáda Free Radio. Grandiózní

0: Free Radio. Free Radio. 107 Fríčka. Přehlídka 107 nejoblíbenějších hitů.
1: Pekelná 44.

0: Free Radio. Free Radio. Hit paráda Free Radio. 107 Frýčka. Největší hit paráda českého éteru. Exkluzivně jen na Free Radio.
1: Bombastická 42.

0: Free Radio. Free Radio. Hitparáda Free Radia. 107. Fríčka. Největší hitparáda českého éteru.
1: Příjemný poslech a super náladu všem na 107 FM, od mikrofonu zdraví Lukin a posloucháte 1023. kolo hitparády 107. Fríčka. Před námi je právě teď rekapitulace, to znamená krátký přehled od 50 až po 1.40. Jdeme na to. 50. pozice tento týden WNW a taky Scooter Rave from Outer Space.

7. pozícia na 107 FM, Gabri Ponte a Maurizio Bucalo. Como si gira, como si balla. Como si gira, como si balla, como si mina non caia la palla. Como si gira, como si balla. Další pozice, tedy 46. Kygo, Dante Minsky, Heaven on your mind. On your mind. 45. místo tento týden, Get Away, Kungs a Boys Noise. Čtyřicet čtvrtka, hned vedle kolegové z Francie, Offenbach a skladba Miles Away. Čtyřicet trojka, tento týden Rehab a taky Izzy Bizu, I Had a Dream. Čtyřicátá druhá pozice, Cass a Series, On The Floor. 41. pod vlajkou Velké Británie Duke Dumont a jeho skladba Ain't No Game. Zdraví vás Free Radio 107 FM, tohle je naše milovaná hitparáda 107 Fríčka. Tento týden rekordní hlasování 6639 hlasů. Velká, opravdu velká pochvala pro všechny hlasující fríčkaře a pro všechny, kteří aspoň jednou takhle během týdne navštívíte stránku freeradio.cz/top107. Za námi další rekapitulace a pozor, teď už je připravená 40. pozice hitparády pro tento týden. Přichází David Guetta, Alok a taky Stick Figure. 40. místo pro tento týden, Run, Run, River. Miluješ

0: Ty po sobě. Rychle volej studio 790 107 107 a pěti kilčo na dvě hodiny kulečníku s pizzou je tvoje. Double Fíčka. Poslouchej a vyhrávej.
1: Yellowfish. Pizza, sushi, drinky a kulečník. V naší kuchyni vykouzlíme italskou pizzu i originální sushi. A všechno vám dovezeme klidně až domů. Yellowfish v Kohoutovicích. To jsou i firemní akce, oslavy a teambuildingy s možností rautu. Yellowfish. Přijď a uvidíš.
2: Našli se další prachy. Hledá se majitel.
3: A po majiteli stále pátráme.
0: Na Free Radio hledáme opět majitele ztracené 5000ové bankovky.
3: Je tvoje?
0: Dokaž nám to. Uhádni její sériové číslo a my ti ji vrátíme.
3: Ztracená bankovka Free Radio.
0: Pátráme od rána do večera na 107 FM.
4: Free Radio.
3: Free Radio.
4: Hitparáda Free Radio.
5: Maximální 40.

0: Free Radio 107 FM a taky hitparáda 107 Fríčka. Za námi už 36. místo, tedy výbírek Sa Faithless New Religion, 37. pozice Aztek a DJ Coco a taky Card D, Everything's Alright. 38. potom Don Diablo, Enjoy the Silence. A na 39. pozici máme Skokana týdne. Připravte se na to. Je tady Skokan týdne a v tomto kole je to skladba Marble Nights. Marble Nights jako nejlepší novinka z minulého kola, původně startovní 106. pozice, tento týden nádherné 39. místo, takže Faruko a Juan Magan společně s novinkou Marble Nights odnáší titul Skoka na týdne. Podíváme se i na propadák tohoto kola a propadák týdne je Cedric Gervais a taky Carla Monroe. Společná skladba Got to Be, minulé kolo 56. místo, v tomto kole už je to 95. pozice. Z 56. na 95. tedy klesá Cedric Gervais a Carla Monroe, tím pádem se skladba Garby stala propadákem týdne. Skokan týdne, to je ten příjemnější titul, si odnáší společně Faruko a Juan Magan se skladbou Marble Nights. Takhle jste rozhodli, takhle jste hlasovali a já jsem rád, že Skokan týdne je právě takhle temperamentní skladba, jakou je Marble Nights. Takže 40, 39, 38, 37 a 36, což byla BB Rexa a Faithless New Religion, máme za sebou a já už teď všem posluchačům posílám 35. místo hitparády Free Radia. Je tu pan Klaas a pod vlajkou Německa 35. Analog Heart.
1: Nevíš, čím si vylepšit neděli?
2: Pojď, vezmu tě na chvíli zpátky do devadesátek.
3: Jeli bo DJ Bob.

0: každou neděli si na Free Radio hrajeme od 17 do 20 to nejlepší z retra. Buď u toho! Free Radio. Kam vyrazit?
1: Krásný pátek, zveme vás dnes do divadla. Hru Hamlet uvádí Mahenovo divadlo v 19 hodin. Inscenaci Krvavý měsíc uvádí divadlo Redota v 19 hodin. A komedii Shirley Valentine nabízí divadlo Bolka Polívky v 19 hodin.
0: Free Radio. Free Radio. Hitparáda Free Radio. Senzační 35.

0: odpoledne a hlavně příjemný poslech na 107 FM, Lukin u mikrofonu a právě teď 1023. kolo hit parády 107 Frýčka a připravená je další rekapitulace. Za námi 31. místo, byla to Shakira a Zoo a za okamžik 30. místo, které, jak je zvykem v hit parádě, prozradím logicky až po té rekapitulaci. Takže pojďme hezky na opáčko, jak to dneska vypadalo. 40. pozice David Guetta, Alok a Stick Figure, Run Run River. Na 39. pozici startovala novinka z minulého kola, původní 106. pozice, a je to Faruko a Juan Magan, Marble Nights, zároveň Skokan týdne. Třicáté osmé místo, Don Diablo, Enjoy the Silence. 37. pro tento týden Aztek, DJ Coco, Cardi B, Everything's Alright. All day, I'm gonna dance all night. 36. místo, BB Rexa a taky Faithless, New Religion. 35. pozice na 107 FM, Analog Heart a Class. 34. pozor, tady mám poznámku, je to 6. místo z minulého týdne, to znamená, že kdo bude nahoře mezi top 10, to netušíme, ale 6. z minulého kola, tedy Christian Marky a Soleá, Summer is Magic, 34. tento týden. Na 33. pozici Felixien a Kaskáda, Boy You Turn Me. 32. potom Kungs a Theophilus London, Galaxy. A ze 14. pozice až na 31. klesá Shakira se skladbou Zoo. Tohle jsou následky posledního hlasování, nebo spíš výsledky toho, co způsobilo hlasování. Hlasování bylo perfektní. Hlasování proběhlo na jedničku, protože celkový počet byl 6639 kousků. Jako doopravdy jízda, takový hlasovací tornádo, řekl bych tento týden, ale máte obrovskou pochvalu. Teď už ale 30. pozice a je to první shoda tento týden. To znamená 30. místo minulé kolo, 30. místo pro tento týden, Cascade, Leighton Jordany a skladba Meet Again.
1: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
2: Tak kam to dneska bude? Do práce? Na schůzku? Nebo domů?
3: A víte, co je na tom nejlepší? S Taxi Impuls se vám každá tahle cesta může vrátit zpátky.
2: Za každou jízdu sbíráte body a ty jednoduše proměníte za kredit na další jízdy.
3: Takže čím víc jezdíte, tím méně platíte.
2: Stáhněte si aplikaci Taxi Impuls a ušetřete.
4: Zdravíčko, sousede. Založíte mě? Já jsem se rozhodl proměnit loďi v úžasnou zimní zahradu a ještě bychom chtěli zmanžit. No tak nic, no.
5: Půjčte si raději u nás. Komerční banka. Více na kb.cz.
6: Finální výprodej ve velkém stylu. Výprodej značkové obuvi ve Sportissimu právě vrcholí. Vyberte si boty na sport i volný čas už od 299 korun. Nakupujte na prodejnách nebo online. Sportissimo. Život v pohybu.
7: Doraž na Bosch Pro Tour a zažij svět nářadí Bosch Professional v čele s novou řadou Expert. Těšit se můžeš na odborné rady i na občerstvení. Čekáme tě na mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně od 6. do 9. října. Bosch Pro Tour.
8: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuře bez drobů, kilo za 49,90. A Pilsner Urquell půl litru jen za 25,90. Albert. Dle srovnání k 23.9.
9: Bez navýšení a za 0%. Prostě míň už to nejde. V Ačkách teď při nákupu na splátky získáte na vybrané vozy 0% úrok. K tomu navíc bonus až 50 000 při výměně vozu. Pořiďte si právě teď vůz na splátky a máte to bez navýšení. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
10: Našli se další prachy. Hledá se majitel.
11: A
10: po majiteli stále pátráme.
11: Na Free Radio hledáme opět majitele ztracené 5000 bankovky.
10: Je tvoje?
11: Dokaž nám to. Uhádni její sériové číslo a my ti ji vrátíme.
10: Ztracená bankovka Free Radio.
11: Pátráme od rána do večera na 107 FM.
12: Free Radio.
10: Free Radio. Hitparáda Free Radio. Združující 30.

0: Free Radio.
1: Free Radio.
0: Hitparáda Free Radio.
1: Hlasuj pro svůj nejoblíbenější hit na freeradio.cz/top107.
2: Strhující 27.

0: Free Radio. Free Radio. Hitparáda Free Radia. Přehlídka 107 nejoblíbenějších hitů.
1: To, co se tento týden děje v hitparádě 107 Fríčka, to je nevídané a neslýchané. Mrkneme se na dalších pár kousků. Za námi 26. místo, byla to 42 z minulého týdne. Lucenzo a jeho Limoncello, to je postup směrem nahoru. Dolů to vzali Víkend a Dua Lipa, Let Me With You, minulé kolo 12. místo. Tento týden je to až 27. Z osmičky na 28, to je taky celkem rychlé, klesá Armin van Buuren a Glockenbach se skladbou Sunshines on Me. Bohužel, tento týden neměl Armin van Buuren tak dobrý týden, teda má novou novinku, ale jeho stálice Sunshines on Me prudce klesá, je to o 20 pozic směrem dolů. Alexandra Stan a skladba Fire taky směrem dolů. Minulé kolo Fire 22, tento týden je to 29. místo. Takže od 30. místa až po 26. místo všechno známe a teď už přichází 25. pozice. 25. koukám na to, že to bude asi druhá zhoda tento týden. První zhodu jsme měli někde okolo 30. místa a na 25. pozici si stejnou příčku udrželi Aben a James. Minulý týden 25 a tento týden opět místo 25. s hitem Paradise.

Free Radio. Free Radio. 107 Fríčka. Přehlídka 107 nejoblíbenějších hitů. Vyladěná 24.

0: love you, baby.
1: Free Radio. Free Radio. Hit paráda Free Radio. Zkuste dmička frýčka. Největší hit paráda českého éteru. Exkluzivně jen na Free Radio. Vytuněná 22.

0: Free Radio. Hit paráda Free Radio. 107 Fríčka.
1: Energická 21.

na 107 Frýčka, tento týden 1023. kolo, Lukin u mikrofonu a 20. místo za pár vteřin. Podle toho, za jak dlouho proletíme další rekapitulaci, tak podle toho tady bude 20. pozice. Za okamžik jsme zkrátka u toho. Teď ale opáčko od 30. místa. 30. místo tento týden, vlajka Spojených států amerických, Cascade, Leighton Jordany, Natalie Jane a skladba Meet Again. Jako další startovala na 29. pozici Alexandra Stan a její skladba Fire. Dvacáté osmé místo Armin van Buuren a Glockenbach, Sun Shines on Me. 27. tento týden, pan Weekend, tedy The Weekend a Dua Lipa, Let Me With You. 26. místo na 107 FM odstartoval Lucenzo a jeho Limoncello.

0: 24 tento týden Robin Schulz a taky Barbs Better Times. Ze 13 až na 23 klesají Criss Cross Amsterdam a Willy Will.i.am se skladbou My Oh My. Na 22. místo byla sedmička z minulého kola Empress When It Feels Right. A 21. v tomto kole Sad Girls, BB Rexa a David Guetta. Největší hitparáda českého éteru 107. Frýčka pokračuje. Díky, že ladíte a taky díky, jak krásně hlasujete, protože tento týden opět padl rekord 6639 hlasů a to je nádhera. Tohle je rekapitulace 21. místa. Pode mnou tady ještě hraje BB Rexa David Guetta se skladbou Sad Girls na konci rekapitulace, ale teď velké překvapení na 20. pozici. Místo 20. je 86 z minulého kola. A kdo si pamatujete spodní část hitparády, asi málo kdo, ale byl to Fisher. Fisher a Florence Arman What a Life. Minulé kolo 86. místo, tento týden 20. pozice.
1: Nejoblíbenější hity ve Freeboxu Freeradia. Kašmír. Kašmír. Becky Hill a Jay

0: Freebox Free Rádia. Vyhněte se těmto situacím. Nadešel čas na pravidelnou kontrolu vašich vozů před zimní sezónou. Nezapomeňte zkontrolovat kvalitu autobaterie, funkčnost brzd a stav provozních kapalin. Šťastnou cestu vám přeje Free Radio.
1: Hledáte nové auto, motorku nebo servis, na který se můžete spolehnout? Zastavte se v Autonově. Najdete u nás skladové modely Škoda a přes 200 prověřených ojetých vozů. Postaráme se o prodej i servis motorek KTM a GasGas. Samozřejmostí je autorizovaný i pozáruční servis vozů Škoda, Volkswagen i Volkswagen užitkové, včetně oprav po nehodě. Autonova. Už více než 50 let na Masné u Zvonařky. Více na autonova.cz.
2: Free Radio.
3: Free Radio.
2: Hitparáda Free Radio.
3: Natěšená dvacítka.

Free Radio. Free Radio. 107 Fríčka. Přehlídka 107 nejoblíbenějších hitů. Nabitá 19.

0: Free Radio.
1: Free Radio.
0: Hitparáda Free Radio.
1: Hlasuj pro svůj nejoblíbenější hit na freeradio.cz/top107. Nažavená sedmnáctka.

0: Free Radio.
1: Free Radio.
0: Hit paráda Free Radio.
1: Kostadmička Fríčka.
0: Největší hit paráda českého éteru.
2: Jedeme dál. Ladíte Free Radio 107 FM, k tomu taky hit paráda 107 Fríčka s Lukinem, tento týden 1023 kolo. A to, co se tady dneska děje, tak to se tady už dlouho nedělo. Musím upozornit na ty jakoby výjimečnosti v té hit parádě a dneska je jich opravdu hodně. Například teď dohrála Kesha Origami, 16. místo pro tento týden, ovšem 69. místo z minulého týdne. Někdo se zkrátka rozhodl tak, že Kesha a Origami patří do té top 20, no a totálně jste Kešu zasypali ne Origami, ale svými hlasy a tím pádem je to krásný postup. Já musím říct, že to není jakoby jednoduché z 69. místa postoupit až na 16. Ale podobná situace se stala taky u místa 50. z minulého kola. Minulé kolo se na 50. pozici ocitl italský Anima a jeho taneční bomba Atoma. To znamená Anima, Atoma, minulé kolo 50. místo. Tento týden ale 17. A to taky není jako úplně prča a úplně legrace dostat se z 50. na místo 17. Ale jsou tam taky opačné situace a opačné scénáře, kdy například takový James Hype a Sam Harper a Bobby Harvey se skladbou Waterfalls propadli z 5. místa až na 18. příčku. A trojka, což je bronzová medaile z minulého týdne, dneska zazněla na místě 19. Takže jak bude ta první desítka a jak bude ta první pětka vypadat, to bude dneska ještě velká, velká zajímavost. Počkejme si na to, já sám se na to těším. Teď máme za sebou 18., 17. a 16. místo a já už do éteru posílám 15. pozici, což je, čísla přesně naopak, 51. z minulého týdne. Další skladba, kterou tlačíte svým hlasováním směrem nahoru. A je to Mike Candice. Takže z 51. pozice rovnou na místo 15. postupuje Mike Candice a jeho pecka s názvem Where Am I?
3: Buď s námi ve spojení ve dne i v noci. Staň se členem naší rádiové party. Stáhni si naši novou apku a vysílej s námi. Poslat vzkaz, hlasovku nebo nahlásit dopravní komplikace nebylo nikdy jednodušší. Spoj se s námi na jedno kliknutí. Právě teď. Apka Free Radio. Ke stažení na App Store a Google Play. Tak na co ještě čekáš?
4: Technologie naživo. Biznis osobně.

0: MSV 2026.
1: Od 6. do 9. října na výstavišti v Brně.
2: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
3: Míchejte s námi beton pro Brno. Cemex hledá parťáka pro provoz betonárny. Čeká vás skvělý tým, jistota a zázemí mezinárodní společnosti. Máte vztah k technice? Přidejte se k Cemex. Volejte i hned. 800 11 12 12.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuře v ceně 49,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A vepřové maso ve skle různé druhy 300 gramů za 39,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Pravý podzim začíná v Drnholci. Svět dýní je v plném proudu. Největší výstava dýní na Jižní Moravě, plná barev, chutí, zábavy a podzimní atmosféry pro celou rodinu. Otevřeno máme denně od 10 do 20 hodin, v sobotu až do 21. Přijďte si užít podzim naplno. Svět dýní v Drnholci čeká právě na vás.
6: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
7: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
8: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko.
9: V superjackpotu Sportky je 280 milionů korun.
10: Sportka od Olvinu.
11: KFC ti zase nabízí víc.
12: MacBooky Neo.
11: iPhony 17.
12: Laserové projektory.
11: Sluchátka Apple Beats.
12: A stovky dalších cen.
11: Kup si teď KFC s Pepsi a hraj o skvělé ceny.
12: Registruj účtenku a získej slevový kupon.
11: Podmínky na vyhrajskfc.cz.
13: Silnice pod Řečkovickým mostem je zavřená. GG Gym ale není. I když teď pod Řečkovickým mostem neprojedete, do GG Gymu se dostanete bez problémů. Sjeďte po Hapalově dolů, až k parkovišti a jste tam. GG Gym. Už 26 let na stejném místě. Silnice může být zavřená. Vaše výmluvy na cvičení, ale nechte doma. GG Gym. Hapalova 23 u Řečkovického mostu.
14: Náš výkup je teď totální hardcore.
15: Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
16: Free Radio.
17: Free Radio.
18: Hitparáda Free Radio.
19: Rozkošná patnáctka.

Dobrý rádio 107 FM, hit paráda 107 Fríčka, tento týden pořadové číslo 1023. A teď co? A teď rekapitulace, jdeme na věc. 20. pozice, 86. z minulého kola, Fisher a Florence Arman, What a Life. Devatenácté místo tento týden je třetí pozice z minulého kola. Je to Kygo, Khalid Griffin a jejich skladba Save My Love. Jako další místo 18. James Hype, Sam Harper a další Waterfalls. 17. místo v tomto kole Anima a jeho Atoma. 16. pozici odstartovala Kesha a její Origami. Místo 15. Mike Candice, Where Am I? 14. tento týden postup směrem nahoru. Minulé kolo to byla pozice 24. pardon, a tento týden je to 14. místo. Mikolas a také Trips, Hard to be Humble. Dobře jste zatlačili, dobře. 14. místo, tedy Hard to be Humble, 13. pozice No Rewind a Scooter. Dvanácté místo Timmy Trumpet a Oaks, Not a Place. A jedenácté místo bylo velkým překvapením, teda aspoň pro mě osobně. Až na jedenácté místo se propadlo stříbro z minulého týdne, to znamená dvojka 89ers a Remini Rokas se skladbou Back to 89 propadají až na místo jedenácté. Jak to bude dneska vypadat mezi top pětkou, to absolutně netuším. Trojku už jsme měli, pětku taky, dvojku jsme potkali teď. A jako nemá kdo být nahoře. Nikdy jsem to neřekl a dneska to říct můžu. Normálně v té hitparádě dochází písničky. Já se musím uklidnit, pardon, to je trošku emoce, znáte to se mnou. Takže máme po rekapitulaci, teď otevíráme pomyslné brány top 10. Desítka nejlepších hitů z celé hitparády je před námi a z desáté pozice startuje Ultraláska. Jdeme na věc. Desítka tento týden, Kashmir, Jason Ross, Brianna Grace a spolupráce s názvem Ultra Love.

0: typy po sobě. Rychle volej studio 790 107 107 a 5 kilčo na 2 hodiny kulečníku s pizzou je tvoje. Double Fríčka. Poslouchej a vyhrávej.
1: Yellowfish. Pizza, sushi, drinky a kulečník. V naší kuchyni vykouzlíme italskou pizzu i originální sushi. A všechno vám dovezeme klidně až domů. Yellowfish v Kohoutovicích. To jsou i firemní akce, oslavy a teambuildingy s možností rautu. Yellowfish. Přijď a uvidíš.
2: Našli se další prachy. Hledá se majitel.
3: A po majiteli stále pátráme.
0: Na Free Radio hledáme opět majitele ztracené 5000ové bankovky.
3: Je tvoje?
0: Dokaž nám to. Uhádni její sériové číslo a my ti ji vrátíme.
3: Ztracená bankovka Free Radio.
0: Pátráme od rána do večera na 107 FM.
4: Free Radio.
3: Free Radio.
4: Hitparáda Free Radio.
3: Hustá desítka.

Free Radio. Free Radio. 107 Fríčka. Přehlídka 107 nejoblíbenějších hitů. Bezvadná nevídka.

0: Rosa.
1: Free Radio.
2: Free Radio.
1: Hitparáda Free Radio.
2: Hlasuj pro svůj nejoblíbenější hit na freeradio.cz/top107.
3: Parádní sedmička.

0: Free Radio. Hitparáda Free Radio. Kostadvička Fríčka. Největší hitparáda českého éteru.
1: Koukám, přátelé, stále jenom koukám, když vidím tu sestavu, kterou jste odhlasovali tento týden, tak to jsme tady snad ještě jako nikdy neměli. 41 z minulého týdne je 9 pro tento týden. Podobná situace hned vedle. 31. místo z minulého kola je 8 tento týden. 40. místo z minulého kola je 7 tento týden. A teď takový malej zvoneček. 68 z minulého týdne je 6 pro tento týden. To bylo těsně před top 5. Ano, 6. místo Griffin, Bund a Inés. World Away, minulé kolo 68. místo, ale v tomhle kole je to 6. To je postup o 62 pozic nahoru. Zkrátka, tohle se vám povedlo během hlasování a teď se podíváme na ukázky, takzvaně stroj času. Nasedáme a jedeme do budoucnosti omrknout nejlepší 5 hitparády pro tento týden. Pozor na to! Mezi nejlepšími se bude o zlatou medaili tento týden ucházet pan Fischer se svojí skladbou Rain. Je tam velká konkurence jménem Oliver Tree. Na to pozor. Víte, jak to s Oldou je, jo? Ten vždycky tlačí na první místo, takže... Uvidíme, jak to dopadne. Minulé kolo se mu to povedlo. Je tam ale taky... James Hype. Je tam taky James a jeho serotonin. Uvidíme, pro koho se fríčkaři rozhodli v tomto kole. Naštěstí je tam tak...

0: mezi pěti nejlepšími z celé 107. A to je velký úspěch. Takže tohle byly pouze ukázky nejlépe hodnocených hitů pro tento týden a my se vracíme zpátky mezi 6. a 5. místo. 5. místo už je připraveno a já posílám do éteru pecku Ghost Town. 48. z minulého kola je 5. pro tento týden. Jdeme na věc. Místo 5. Rehab a jeho Ghost Town.
1: Nevíš, čím si vylepšit neděli?
2: Pojď, vezmu tě na chvíli zpátky do 90. Je-li bo DJ Bobo? Nebo co bys řekl na Pufendorf?
0: To je jízda!
3: Teď už vím, jak na to!
0: Pro ještě lepší den je tu retroparty s Markétou Hůčkovou.
2: Každou neděli si na Free Radio hrajeme od 17 do 20 to nejlepší z retra. Buď u toho!
4: Free Radio.
2: Free Radio. Hitparáda Free. Skvělá pětka.

0: Free Radio. Hitparáda Free Radio. Posledmička Fríčka. Největší hitparáda českého éteru.
1: Je to tak, dámy a pánové, posloucháte Free Radio a k tomu hitparádu 107 Fríčka. Od mikrofonu zdraví Lukin, no a 1023. kolo se pomaličku chýlí ke konci. Máme tady poslední rekapitulaci, po ní přichází fanfára a tou přivítáme vítěze hitparády pro tento týden. Tak jdeme na věc. Prvně rekapitulace, desítka v tomto kole Kašmír, Jason Ross a taky Briana Grace, Ultra Love. Místo deváté tento týden Sigma, Dutch & Graft a taky Profesor Green, Need You Now. Osmá pozice, Jugl, Ultranate a Imel Angel, Moving to the Sun. Sedmá pozice na 107 FM, Swedish House Mafia a Lickily, Happiness is So Sad.

konkurence v tom žebříčku, tak je dobrý. Pořád se udržela, a to díky vám a vašemu hlasování. Třetí místo tedy Mikolás Josef Ferrari a druhá pozice na 107 FM Fisher a jeho Rain. Další neuvěřitelný postup v hitparádě, protože skladba Rain minulé kolo 49. pozice, tento týden je z toho stříbrná medaile.

0: Na závěr hitparády ještě jednou obrovitánské poděkování, ale opravdu obrovitánské, protože tento týden padl hlasovací rekord a bylo to krásných 6639 hlasů. Moc krát děkuju. No a teď klasické fanfára, pojďme si přivítat vítěze hitparády, přestože 99% posluchačů tuší, kdo to bude, tak to musí být hezky podle pravidel. Takže jdeme na to. Ladies and gentlemen, tam tada dam tam tam tada dam tam ta. Jednička je tady, opět Oliver Tree a skladba Joyride, tento týden s náskokem 111 hlasů. 111 hlasů mezi dvojkou a jedničkou. Hitparádě Free Radia rozhodlo o tom, že zlatou medaili a první místo opět udržel Oliver Tree a jeho skladba Joyride. Takhle jste zahlasovali, takhle to dopadlo na té první pozici. Pojďme si vychutnat krála hitparády, doslova krála hitparády, Olivera Tree a jeho neporazitelnou pecku Joyride. První místo je připravené, posílám do éteru zlatou medaili a za okamžik ještě znovu rekapitulace všech horkých novinek 1023. kola. Takže máme před sebou ještě docela dost muziky. Teď ale vítěz hitparády a první místo Oliver Tree a skladba Joyride.
1: Free Radio. Hitparáda Free Radio. Nejhravější jednička.

0: Doraž na Bosch Pro Tour a zažij svět nářadí Bosch Professional v čele s novou řadou Expert. Těšit se můžeš na odborné rady i na občerstvení. Čekáme tě na Mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně od 6. do 9. října. Bosch Pro Tour.
1: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 69,90. A slunečnicový olej Majola, litr s apkou za 26,90. Albert. Dle srovnání k 23.9.
3: Našli se další prachy. Hledá se majitel.
4: A po majiteli stále pátráme.
5: Na Free Radio hledáme opět majitele ztracené 5000ové bankovky.
4: Je tvoje?
5: Dokaž nám to. Uhádni její sériové číslo a my ti ji vrátíme.
4: Ztracená bankovka Free Radio.
5: Pátráme od rána do večera na 107 FM.
4: Free Radio. Free Radio. Hitparáda Free Radio. 107 Fríčka. Největší hitparáda českého éteru.
6: Největší hitparáda českého éteru uzná svého vítěze. V tomto kole první místo obsadil Oliver Tree a skladba Joyride. Tím pádem podle hlasování skladba Joyride odnáší opět zlatou medaili. My se vrátíme ale mezi horké novinky hitparády a jsou to ty skladby, které dneska naskočily na 107. až 104. pozici. Zkrátka startovní pozice pro novinky. Pojďme hezky do rekapitulace. První nováček pod vlajkou Austrálie, je to australsko-německá spolupráce, je tam Timmy Trumpet a taky Ale Farben společně. Na 107. pozici dnes startovala jejich novinka s názvem Chase the Feeling. Jdeme na věc. Chase the Feeling 107 jako dnešní novinka číslo 1.
4: Free Radio. Free Radio. Hitparáda Free Radio.

0: Free Radio 107 FM a teď už rekapitulace druhé novinky. Druhá novinka dnes startovala na 106. pozici, je to pod vlajkou Německa a je tam německá spolupráce a společně s klukama z projektu Glockenbach, taky zpěvák z Velké Británie, vystupující jako Callum Scott. 106. místo, Glockenbach a Callum Scott, dnešní novinka číslo 2, Collide.
1: Free Radio. 107. Fríčka. Přehlídka 107 nejoblíbenějších hitů. Novinka hit parády.
2: When I look up at the sky, I think every person is like a planet. We move, we change, we get lost for a while. Some planets have this invisible line between them. And they're supposed to meet again, even if it takes many years. I don't understand grown-up love, but I know what it feels like when somebody

0: Ladíte Free Radio 107 FM a teď skoro samotný závěr hitparády 107 Frička. Máme před sebou ještě dvě novinky. Takže třetí novinka hitparády, což byl dneska Armin van Buuren a jeho Take Me Home. Rekapitulace třetí novinky je tady. 105. místo pro zatím skladba Take Me Home a Armin van Buuren jako dnešní novinka číslo 3.
1: Free Radio. 107 Frička. Novinka hitparády.

0: skladba hit parády 107 Frička. 1023. kolo je pomaličku u konce, na závěr ještě čtvrtá novinka, což byly dneska All Day Project a jejich skladba Crash. Jeho korejská skupina prozatím na 107 FM startuje na 104. startovní pozici. Kam budou postupovat a jak se jim bude dařit, záleží na vás a na tom, jak pro ně budete hlasovat. Takže čtvrtá novinka tohoto týdne, All Day Project a skladba Crash. Tím pádem máme uzavřené všechny novinky, včetně rekapitulace, a musíme se rozloučit. Je mi to líto, ale máme to všechno za sebou. 1023. kolo končí i s hlasovacím rekordem, za který mockrát děkuji. Padlo 6639 hlasů. Za týden nás čeká 1024. kolo. Hlasování probíhá jako vždy na freeradio.cz/top107. Byli jste úžasní, mějte se krásně, žijte naplno a laďte Free Radio. Od mikrofonu se loučí Lukáš Bartl a budu se těšit opět za týden s dalším kolem hit parády 107 Frička. Ode mě to všechno, mějte se nádherně a za týden čau.
1: Free Radio, hit paráda Free Radio, 107 Frička, novinka hit parády.

0: stejné hity po sobě. Rychle volej studio 790 107 107 a 5 kilčo na 2 hodiny kulečníku s pizzou je tvoje. Double Fíčka. Poslouchej a vyhrávej.
1: Yellowfish. Pizza, sushi, drinky a kulečník. V naší kuchyni vykouzlíme italskou pizzu i originální sushi. A všechno vám dovezeme klidně až domů. Yellowfish v Kohoutovicích. To jsou i firemní akce, oslavy a teambuildingy s možností rautu. Yellowfish. Přijď a uvidíš. Free Radio. Free Radio. Jediné opravdu taneční.

0: they together. I told you they wouldn't get on with us, man. These glasses, Celine, these Yeezy slides.
1: Našli se další prachy. Hledá se majitel.
2: A po majiteli stále pátráme.
3: Na Free Radio hledáme opět majitele ztracené 5000ové bankovky.
2: Je tvoje?
3: Dokaž nám to. Uhádni její sériové číslo a my ti ji vrátíme.
2: Ztracená bankovka Free Radio.
3: Pátráme od rána do večera na 107 FM.
4: Nastraž uši. Tahle novinka si zaslouží.

0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuře v ceně 49,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 29,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A vepřové maso ve skle různé druhy 300 gramů za 39,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Doraž na Bosch Pro Tour a zažij svět nářadí Bosch Professional v čele s novou řadou Expert. Těšit se můžeš na odborné rady i na občerstvení. Čekáme tě na mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně od 6. do 9. října. Bosch Pro Tour.
2: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
3: Free Radio, Free Radio, 107 FM.

0: vyhněte se těmto situacím.
1: Nadešel čas na pravidelnou kontrolu vašich vozů před zimní sezónou.
0: Nezapomeňte zkontrolovat kvalitu autobaterie, funkčnost brzd a stav provozních kapalin.
1: Šťastnou cestu vám přeje Free Radio.
2: Zima za rohem? My dobijeme baterii, vy dobijete energii na horách. My zkontrolujeme brzdy, vy zabrzdíte na horkou čokoládu. Využijte zimní servisní prohlídku za akční cenu a širokou nabídku kol z e-shopu Škoda. Objednejte se ještě dnes.
3: Autonova Brno. Na ulici Masná. Váš autorizovaný servisní partner Škoda. www.autonova.cz

0: stejné hity po sobě. Rychle volej studio 790 107 107 a 5 kilčo na 2 hodiny kulečníku s pizzou je tvoje. Double Fíčka. Poslouchej a vyhrávej.
1: Yellowfish. Pizza, sushi, drinky a kulečník. V naší kuchyni vykouzlíme italskou pizzu i originální sushi. A všechno vám dovezeme klidně až domů. Yellowfish v Kohoutovicích. To jsou i firemní akce, oslavy a teambuildingy s možností rautu. Yellowfish. Přijď a uvidíš. Dobrý energii. Dobrý energii. S tou nejlepší taneční muzikou. Free Radio 107 FM.

0: Dále.
1: Tvý rádio.
2: Tvý rádio.

0: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
1: Jste větší skupina a potřebujete odvést společně? Máme řešení. Taxi Impuls.

0: skupinové turistické okruhy. Spousta místa pro cestující i zavazadla, profesionální řidiči a pohodlí bez starostí. Rezervujte si jízdu ještě dnes na čísle 14014 nebo v aplikaci Taxi Impuls. Taxi Impuls, když chcete cestovat společně, pohodlně a bez kompromisů.
1: Free Radio, Free Radio, 107 FM.

0: vyhněte se těmto situacím.
1: Nadešel čas na pravidelnou kontrolu vašich vozů před zimní sezónou.
0: Nezapomeňte zkontrolovat kvalitu autobaterie, funkčnost brzd a stav provozních kapalin.
1: Šťastnou cestu vám přeje Free Radio.
2: Hledáte nové auto, motorku nebo servis, na který se můžete spolehnout? Zastavte se v Autonově. Najdete u nás skladové modely Škoda a přes 200 prověřených ojetých vozů. Postaráme se o prodej i servis motorek KTM a GasGas. Samozřejmostí je autorizovaný i pozáruční servis vozů Škoda, Volkswagen i Volkswagen užitkové, včetně oprav po nehodě. Autonova. Už více než 50 let na masné uzvonařky. Více na autonova.cz.

0: Našly se další prachy. Hledá se majitel.
1: A po majiteli stále pátráme.
2: Na Free Radio hledáme opět majitele ztracené 5000ové bankovky.
1: Je tvoje?
2: Dokaž nám to. Uhádni její sériové číslo a my ti ji vrátíme.
1: Ztracená bankovka Free Radio.
2: Pátráme od rána do večera na 107 FM. Nastraž uši. Tahle novinka si zaslouží.

0: filmová přehlídka z Berlína, Benátek a Kán je zpět. 13. ročník přinese oceňovaný thriller Minotaur režiséra Andreje Zvjagenčeva, hypnotickou noir Odysseu, její soukromé peklo od Nikolase Windinga Refna nebo romantickou tragikomedii Žádní dobří muži režisérky Šabanu Sadát. Filmová přehlídka Beatu Kán od 7. do 14. října v kinech po celé republice. Více informací najdete na b2can.cz.
1: Dobrý rádio, 107 FM. Právě teď ti hrajeme to nejžavější z hitparády Free Rádia. 107 Fríčka.
2: Scooter, W&W, welcome to the rave culture. Yes.

0: ty po sobě. Rychle volej studio 790 107 107 a pěti kilčo na dvě hodiny kulečníku s pizzou je tvoje. Double Fíčka. Poslouchej a vyhrávej.
1: Yellowfish. Pizza, sushi, drinky a kulečník. V naší kuchyni vykouzlíme italskou pizzu i originální sushi. A všechno vám dovezeme klidně až domů. Yellowfish v Kohoutovicích. To jsou i firemní akce, oslavy a teambuildingy s možností rautu. Yellowfish. Přijď a uvidíš. Dobrý energii. Dobrý energii. S tou nejlepší taneční muzikou. Free Radio 107 FM.

poslouchej naše vysílání, vychytej výherní signál a ukaž, jak budeš Kometě fandit. Kometa! Za odměnu tě frýčko dostane přímo na domácí zápas Komety Brno. Free Radio. Vyplatí se poslouchat.

0: Tvý rádio. Tvý rádio. 107 FM.
1: Hey. Every day. Listen on.

0: vysílání. Vychytej výherní signál a ukaž, jak budeš kometě fandit.
1: Kometa!
0: Za odměnu tě frýčko dostane přímo na domácí zápas Komety Brno. Free Radio. Vyplatí se poslouchat.

Nejoblíbenější hity ve Freeboxu Free Radio. Kašmír. Becky Hill a Jason Status. Becky Hill a Jason Status. Čusté, Jack Style a John. Čusté, Jack Style a John. A který je ten tvůj? Nech si ho zahrát od pondělí do čtvrtka po 17. hodině. Freebox Free Radio.

0: spojení ve dne i v noci. Staň se členem naší rádiové party. Stáhni si naši novou apku a vysílej s námi. Poslat vzkaz, hlasovku nebo nahlásit dopravní komplikace nebylo nikdy jednodušší. Spoj se s námi na jedno kliknutí. Právě teď. Apka Free Radio. Ke stažení na App Store a Google Play. Tak na co ještě čekáš?
1: Nastraž uši. Tahle novinka si zaslouží